oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Karlo se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paul.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

0: Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme.
1: Night time sharpens, night and

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prprosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě podvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas z Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

hodně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem kradování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: ale
1: kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy. A to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma, školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá otázka. Jméno,
0: jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvádným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi. A hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak se mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přežít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Halo, halo.
1: Hurá.
2: Halo.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Halo, halo. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Halo, halo. Halo.
6: Dobrý den. Vás. Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříš.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší klasy a výsledek příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 93 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to? Ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže, říká, dobrý den, prosím, velkou čurana. Teďka, on ta hrota říká, prosím, čo rana, pekno, čo rana. Říká, za mnou pane vedoucí, pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal ty, tady mám podobnou příhodu, značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček pro se.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, řekla, prosím vás, kabát je pro chlapce, no to bylo tak, já se tak stydil lidský.
10: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak a to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: To jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
1: si
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. I Weitnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ano,
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela

0: tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
0: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
0: Já myslím,
1: opravili,
0: že určitě, že tam, tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
0: že tam jsou
1: určitě
0: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
0: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
0: Dobrý den.
2: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
2: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý.
3: Jsem na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
3: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřit.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
4: Ne, se bojím. Jo. A aspoň, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
6: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme umladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
7: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
0: ano,
7: a
0: vím,
7: kde bydlí. Takže krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
0: Děkujeme, mějte se
1: hezky. Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
8: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně, byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
9: Ano.
8: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
9: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
8: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy, vy říkáte, že vy jste velká herečka.
9: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, ano. Jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty,
8: ano.
9: Ty, ale... ty a všecko.
8: Ano.
9: Lvi?
8: No počkejte, to dostala paní Vizna.
9: Ne, to jsem dostala já.
8: No dobře, vás jste tedy
9: zastupovat.
8: Dobře, dobře, rozumím tomu, dobře. Ale poč jste tedy ty vole, proč jste se nechala zastupovat?
9: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako... se jezdí na filmy
8: exteriér,
9: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba
8: já rozumím,
9: když někde, či... taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
8: to, či vy jste radši byla doma?
9: Já jsem radši doma. Teď, a... co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké režit, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
8: A za vás tedy?
9: Za mě, za mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
8: Pani Pomocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
9: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
8: Takže jste spolu studovali?
9: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
8: divadelní
9: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
8: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás studovala herectví z Navodova?
9: Ano.
8: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
9: Před školou už ano, dávno.
8: Dobře, paní Komocová, nezlobte se na mě, ale... to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
9: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
8: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě, jako má někdo svého manažera.
9: Že? Ano, tak já mám svého...
8: svou Jiřinu.
9: Svou Jiřinu,
8: Jiřinu, no, je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Mi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no? Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já bychom měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jakou?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagol, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no. To.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak
3: děkuji.
2: Vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavel.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
7: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslíte? Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, doňo Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
6: dřevěna. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si. Ještě posledních pár táhů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
7: Já se těším, já jsem zvědavá.
6: Už to bude?
7: Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Prajzem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Prajze, třeba portrétovat, co?
8: Ano.
1: To by bylo něco.
8: Viktor Prajz je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
8: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Bohumín postaví modulární nemocnici za 40 milionů korun. Samospráva Zlatý hor na Jesenicku plánuje opravu 3 mostů poškozených povodněmi. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Přeji hezké ráno. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
2: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
0: Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát zhruba na 230 milionů korun. V Havlíčkově Brodě vzniká nová patrová budova pro bohumínskou městskou nemocnici. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů, naloží na kamiony a převeze do Bohumína. Město pro stavbu nového objektu zvolilo modulární sestavu. Důvodem je hlavně časová úspora. Vybudování nemocničního objektu bude stát 40 milionů korun, potvrdila to mluvčí města Jana Končítková. Investici do oprav 3 mostů zasažených předloňskými povodněmi plánuje samospráva Zlatý hor na Jesenicku. Opravy chystá na příští rok, uvedl to nezávislý starosta Milan Rác.
3: Jeden je ve Zlatých horách, je o místní části Horní údolí, další most je na ulici Nerudově ve Zlatých horách a třetí je na místní komunikaci u Selského rybníka. A my jsme nyní ve stádiu projektové dokumentace a nyní vyřizujeme stavební povolení, takže předpokládáme, že budeme přes zimu soutěžit a k realizaci by mohlo dojít v roce 2027.
0: Nový Čín nechává po zimě opravit výtluky na silnicích. V nejbližších dnech budou dělníci pracovat v ulici Bohuslava Martinů a v Hoblíkově ulici. Obyvatelé se mohou zapojit a nahlásit sami problémy na webu technických služeb anebo přes mobilní aplikaci Nového Jičína. Na léto pak město plánuje velkoplošnou rekonstrukci silnic a chodníků například v ulici Valašská anebo Rybníčky. Sport. Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila nad Dánskem 5-1, v Curychu domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, v Jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je klidný, plynulý, bez hlášených nehod. V případě komplikací volejte linku zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přátelé, začínáme, máme 4 minuty po 5, což znamená, že je tady dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes úterní s datem 19. května. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup, my oba přejeme vám všem úspěšný pohodový den a také dobrý poslech.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Tohle je Český rozhlas Ostrava, 5 hodin 11 minut. Ve Frýdku Místku už je třetím rokem využívají jarní měsíce k propagaci místních sportovních klubů a spolků na takzvaném trhu sportů. Ten se koná v nové hokejové hale Polárka. My vás tam vezmeme krátce před 17:30. Teď si ale připomeneme historické události, které se nějakým způsobem týkají dnešního data 19. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se podruží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, nikdo.
5: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Den by dnes by měl být celkem příjemný. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. V Třinci teď naměříte 6 stupňů. Je tam polojasno, podíváme se trochu západněji, konkrétně do Opavy, tam je teplota nižší pouhé 3 stupně. Prognóza na dnešek říká, že v Moravskoslezském kraji bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách pak naměříte do 14.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5:22 míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Frýdku Místku. Tam se už po třetí konal takzvaný trh sportů. Téměř 40 klubů a spolků se prezentovalo v zánovní hokejové hale Polárka. Pochopitelně po hokejové sezóně už na ploše chyběl led, za to tam nechyběl náš reportér David Procházka.
1: V hale Polárka právě za zvuku hudby probíhá ukázka jiu-jitsu a jsou to i další sporty, samozřejmě fotbal, hokej, házena, volejbal, basketbal, ty velké sporty, ale i menší jako šerm, gymnastika či baseball. Andrea Auková u mikrofonu v hale Polárka, kde se už třetím rokem koná trh sportu. Tak představte tu akci.
2: Myslím, že to je pěkné. Na místě tady vidíte fakt skoro 37 spolků. Já jim za to moc děkuju. Je to spolupráce i s něma hlavně, protože bez nich by to prostě nešlo. My jsme jen ten článek, který to dá všechno dohromady, takže já si myslím, že největší pochvalu si zaslouží oni. Udělali si svůj čas, trenéři, děti. A myslím si, že co tady ukázat.
1: Je vidět, že je tady hodně sportovních klubů a kroužků ve Frýdku Místku. Jak se vám ta akce osvědčila v minulých letech při náborech?
2: My to tady nepojímáme jako nábor, ale spíš jako první. Ukázat, co tady všechno máme. Rodiče se rozhlídnou, děti. No a pak můžou na ty nábory se třeba zajít, a nebo už možná dneska se nábor udělat a rozhodnout se. To je můj názor. Je to dobrá věc určitě. A sama jsem překvapená, kolik tady toho je.
1: Tak my se půjdeme podívat. Děkujeme.
2: Děkuju taky. Mějte se pěkně. Naschledanou.
1: V koutku místních florbalistů Ondřej Stošek, florbalista, který tady nachystal dětem slalom a střelbu na branku, tak jak to dětem jde?
3: Jo, tak děti jsou určitě šikovné, máme tu celkem dost lidí, kteří sem chodí a vypadá, že je to baví, takže jsme za to určitě moc rádi a doufám, že plno z nich potom přijde na opravdový trénink a vyzkouší si, jaké to u nás je. Myslím si, že jim to jde skvěle, tak doufám, že budou chodit další lidi.
1: Florbal je stále modní sport, asi nemá nouzi o děti.
3: Myslím si, že určitě ne, jako je to určitě sport jak pro kluky, tak pro holky a jak jste říkal, florbal furt roste, takže si myslím, že to může kdykoliv, kdokoliv začít.
1: Tak děkuji.
3: Není za co, nastavenou.
1: Tak to byl třetí ročník trhu sportu v hale Polárka ve Frýdku Místku. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Jsou tady krátké zprávy, u mikrofonu Lenka Blažejová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na středních školách začaly ústní maturity, potrvají do 10. června a konkrétní termíny si určují sami ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Některé školy uznávají i mezinárodní jazykový certifikát. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliardy a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Město Nový Čín po zimě opravuje výtluky v ulicích, technické služby mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic 2 miliony korun. Letos zatím opravili plochu 114 metrů čtverečních a jak dodala mluvčí radnice Marie Machková, Nový Čín má ve správě 120 kilometrů místních cest. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od rána od 7:45 do 17 hodin odpoledne, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Po prohře se Slovinskem dokázala česká hokejová reprezentace na mistrovství světa zvítězit nad silným Švédskem. Národní tým porazil Severany s polovinou týmu z NHL 4-3. Počasí bude skoro jasné s teplotami od 16 do 20 stupňů, na horách slabé přehánky a teploty kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je klidný a plynulý, na některých místech Moravskoslezského kraje se může tvořit mlha, dejte na to pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program, tak to ode mě uslyšíte po písních Věry Martinové a Ivana Hlase. Pěkné ráno.

Podpora vývoje dětí, jejichž start do života neprobíhá úplně hladce, a také podpora směrem k jejich rodinám. My vám v našem dnešním dopoledním vysílání představíme služby poradny rané péče Salome. Ta funguje při Slezské diakonii. Pozvání do studia přijali vedoucí střediska Martina Venglářová a také poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Povídání s nimi vám

0: počasí.
1: My dnes vás neochudíme o telefonáty s ostravskými meteorology. Marie Glofáková na telefonní lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to vypadá v těchto chvílích.
2: Tak aktuálně je prakticky všude slunečno, jen lokálně v údolích, například tady na Ostravsku, táhne se to až po Bohumín, se vyskytují mlhy, teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 6 až 3 stupni Celsia a o něco chladněji na Rýmařovsku, kde teploty klesly až k nule. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme teď k tomu důležitému, čili k předpovědi na úterý s datem 19. května.
2: Teď zpočátku bude slunečno, ráno se výjimečně mohou vyskytovat přetrvávající mlhy, které se v průběhu dopoledne rozpustí. Během dne oblačnosti ovšem přibyde a půjde hlavně o kupovitou oblačnost a hlavně v jeseníkách se mohou vyskytnout lokální přehánky. Mimo jeseníky je ta šance na srážky minimální. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia a na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat buď slabý proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Noc se ponese ve znamení malé oblačnosti, jasné nebo polojasné oblohy. Při přechodně zvětšené oblačnosti nelze vyloučit slabou přehánku někde na horách, jinde by se vyskytovat nemělo vůbec nic. K ránu se opět výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, na horách kolem 5 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra přes den začneme slunečnou oblohou, ojedinělými mlhami v průběhu dne bude oblačnosti částečně přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále slabý proměnlivý.

0: do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí měla i pro nás Marie Glofáková. Děkujeme a přejeme pěkný den.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zamilovaná Lenka Filipová, 5:52 jsme Český rozhlas Ostrava. I dnes po 13. hodině si budete moci poslechnout pořad Alex a host a teď se dozvíte, kdo dnes bude naším hostem.
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšvihaře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Český Těšín zvyšuje bezpečnost u základní školy. Zdravotním pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Na panelovém sídlišti v Ostravě Porubě vyroste ovocná a bylinková zahrada. A dnes bude v regionu slunečno, teploty čekáme v rozmezí od 16 do 20 stupňů Celsia. Začínají aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Město Český Těšín dokončilo úpravu ulice Slezská před tamní základní školou. Vznikl nový parkovací záliv, který zvýší bezpečnost dětí, když je rodiče vezou do školy. Děti tak nebudou muset vystupovat z auta přímo do silnice. Prostor pro krátkodobé zastavení vozidel vyšel radnici zhruba na 350 tisíc korun, říká mluvčí Nataša Cibulková.
4: V průběhu dubna a května došlo k úpravě komunikace na ulici Slezská. Nový záliv má délku 21 metrů a šířku 2,75 metrů. Jeho plocha plynule navazuje na stávající chodník, čím se zvyšuje komfort i bezpečnost pohybu chodců. Drenážní betonová dlažba umožňuje vsakování dešťové vody.
2: Náklady na léčbu v zahraničí rostou, například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná, trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přiblíží za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
5: Rostla i průměrná výše těchto výloh oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun. My jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
2: Přírodní zahrada plná bylin, keřů a ovocných stromů vyroste na dvoře mezi panelovými domy v Ostravě Porubě. Jde o nápad jedné z obyvatelek. Z programu Tvoříme prostor ho podpoří město. Podle starostky obvodu Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO na radnici měli pochyby, jestli je taková zeleň na sídliště vhodná. Obyvatelka je ale přesvědčila, že to s pomocí sousedů zvládne.
6: Řešili jsme s ní velmi zevrubně participaci místních obyvatel. Díky tomu získala poměrně silnou komunitu, která nejenom vytvoří ten projekt, ale samozřejmě se o něho bude také starat. Já se na to poměrně těším, protože to může být taková cesta i třeba pro ostatní bytové domy, jak si zvelebit své okolí.
2: Muzeum Oderska vyhrálo v soutěži Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Porota ocenila rozsáhlou monografii nazvanou Odry, první město na Malé řece. Autoři v knize zachycují dějiny města od středověku až do konce 20. století. Historici Adam Hubáček, Hana Komárková, Zdeněk Orlita a Martin Vitko publikaci připravovali přes 3 roky.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno. Odpoledne výjimečně přehánky v Jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kopřivnici platí nové dopravní omezení. V ulici Severní mezi křižovatkami ulic Příborská a Nádražní se dá projet jen jedním jízdním pruhem. Omezení v tomto místě regionu bude platit do 12. června.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lenka Blažová nabídla zprávy, teď je 4 minuty po 6. Vás ještě zdraví a hezký den přeje od moderátorského mikrofonu Petr Soukup. Teď popřejeme všem nositelům jména Ivo, protože právě oni dnes slaví svůj svátek. Je to okresní jméno, které pochází buď ze starogermánštiny, anebo některého keltského jazyka. Dalo by se volně přeložit jako lučištník. Tak všem oslavencům přejeme vše dobré a posíláme písničku.

0: Hudební příspěvek Václava Neckáře do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Neskončí na skládce, ale naopak poslouží při výrobě léku nebo dalších průmyslových surovin. Vědci v Ostravě přišli na to, jak levně využít odpadní polystyren, kterého se ročně vyrobí více než 20 milionů tun. My vám řekneme mnohem více krátce před 6:30. Teď pro vás máme naši rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Opřeme se o dlaně a pokrčená kolena. Celé tělo je ve vzporu na dlaních a kolenou. S nádechem jde pravá paže a levá noha do protažení. Vrátíme zpět a opět s nádechem vystřídáme na druhou stranu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:15 se budeme zajímat o počasí v regionu. Než se dostaneme k předpovědi, tak aktuální situace. Srovnáme hory a nížiny. Na Lysé hoře je teď slunečno. Teplota vzduchu 3 stupně Celsia. Naproti tomu o něco níže ve Frýdku Místku teď naměříte 5,5 stupně. Prognóza na dnešek nevypadá vůbec špatně. Mělo by být většinou polojasno nebo skoro jasno. Přehánky jen výjimečně odpoledne. Teploty od 16 do 20 stupňů, na horách pak naměříte okolo 12.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divoký byl a Český rozhlas Ostrava 6 hodin 20 minut. Na Ostravské vysoké škole báňské zkouší unikátní způsob, jak využít odpadní polystyren, třeba při výrobě léků. Na skládkách končí na světě každým rokem miliony tun polystyrenu, přitom se z něj dá levně vyrobit velmi cenná chemikálie.
1: V jedné lahvičce jsou tady v laboratoři kousky polystyrenu, přidá se k ním amoniak, kyslík a katalyzátor jako základ celého tajemství.
2: A takhle vypadá ten výsledný benzonitrid.
1: A tady máte... No a na konci je, jak prozrazuje Radek Zbořil, jeden z hlavních autorů nápadu, vzorek výsledného čistého benzonitrilu.
2: Benzonitril je velmi cenná chemikálie, která se používá v výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Stejně tak je to ale velmi cenný meziprodukt v agrochemii nebo při výrobě průmyslových chemikálií.
1: Cenné je to podle něj i proto, že na světě se recyklují jenom asi 3% použitého polystyrenu. Zbytek se vyhodí. Například z 1,5 kg se dá vyrobit zhruba litr výrazně dražšího benzonitrilu.
2: Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena jednoho litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
1: Jsou tam nějaké vysoké náklady na ten samotný proces?
2: Pracujeme s levnými chemikáliemi, jako je amoniak, jako je molekulární kyslík, a ten katalyzátor je opakovaně recyklovatelný, takže ta nákladová položka není příliš velká.
1: Jenom výroba spouštěcího katalyzátoru s atomy železa, boru a dusíku zabrala týmu ostravských a zahraničních vědců více než 3 roky, protože rozložit silné chemické vazby polystyrenu není jednoduché, ale jde to, ukazuje na zvětšeném snímku Zdeněk Baďura.
3: A v těch porech se zachycují ty chemikálie, které potom mají možnost tam zreagovat a právě tvořit ty cílené složky.
1: Taková cílená přeměna atomu?
3: V podstatě cílená přeměna molekul, ano.
1: Nová šance pro odpadní polystyren se už prověřuje i pro využití v praxi ve velkých objemech. Výsledky podle ostravských vědců vypadají slibně. Z Vysoké školy báňské Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu je Lenka Blažová. Znamená to, že vám poví, co je nového, čekají vás krátké zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou všichni zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Část obyvatel Starý Heřminov na Bruntálsku vyzývá zastupitele, aby ustoupili od plánu stavět na území obce větrné elektrárny. Vznikla petice, pod kterou je nyní 66 podpisů. To je asi čtvrtina všech obyvatel. Větrníky mají vzniknout i na území okolních obcí. Jedna akcelerační zóna ale přímo sousedí se zástavbou Heřminov. Elektrárny by podle plánů měly být 450 metrů od domů. Starostka obce Daniela Skotnicová z hnutí Zdravý rozum se chce vyjádřit dnes odpoledne na veřejné besedě. Čeští zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Podle průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory nad tím uvažují zhruba 3/4 z nich. Svaz varuje před snížením produkce a následným zdražením potravin. Vysoké ceny hnojiv ovlivní hlavně příští sezonu. Podle dat svazu má zatím většina zemědělců pro letošní rok dostatek zásob. Na rekonstrukci cesty ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku pracují v těchto dnech dělníci. Jedná se o poslední neopravenou část areálu, který zasáhli výrazně předloni na podzim povodně. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siňakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Počasí v regionu dnes bude slunečné s teplotami od 16 do 20 stupňů, v Jeseníkách slabé přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte pozor na vozidla údržby na silnici 1/68 u Třince. Práce na údržbě tam budou blokovat provoz do 18 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kdo rád poznává náš moravskoslezský region, určitě by měl poslouchat náš toulavý magazín Křížem krajem. O čem bude to dnešní vydání, uslyšíte už za pár minut.
3: Kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já. Jo, jako já, kde hucelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kde nepřekl.

ať se na nucenský šípy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já, jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na ducom smíší najmout dát, jo ho ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky.

Vladimír Mišík náš se opouští přesně v 6:39. V programu Českého rozhlasu Ostrava teď jeden programový tip týkající se našeho dopoledního vysílání. Dřevěnky, které můžete navštívit v třinecké části Borek, jsou jedním z míst, kde ožívá historie. Dvě dřevěné budovy jsou plné dobových předmětů, které návštěvníkům nastíní, jak vypadala obyčejná hutnická domácnost v průběhu minulého století. Pro děti tam teď mají i novou atrakci, maketu jednoho domu.

0: počasí.
1: Ani dnes se vás neuchodíme o telefonáta s ostravskými meteorology. Marie Glofánková na telefonní lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to vypadá v těchto chvílích.
2: Tak aktuálně je prakticky všude slunečno, jen lokálně v údolích, například tady na Ostravsku, táhne se to až po Bohumín, se vyskytují mlhy, teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 6 až 3 stupni Celsia a o něco chladněji na Rýmařovsku, kde teploty klesly až k nule. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme teď k tomu důležitému, čili k předpovědi na úterý s datem 19. května.
2: Teď zpočátku bude slunečno, ráno se výjimečně mohou vyskytovat přetrvávající mlhy, které se v průběhu dopoledne rozpustí. Během dne oblačnosti ovšem přibyde a půjde hlavně o kupovitou oblačnost a hlavně v jeseníkách se mohou vyskytnout lokální přehánky. Mimo jeseníky je ta šance na srážky minimální. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia a na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat buď slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Noc se ponese ve znamení malé oblačnosti, jasné nebo polojasné oblohy. Při přechodně zvětšené oblačnosti nelze vyloučit slabou přehánku někde na horách, jinde by se vyskytovat nemělo vůbec nic. K ránu se opět výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, na horách kolem 5 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra přes den začneme slunečnou oblohou, ojedinělými mlhami. V průběhu dne bude oblačnosti částečně přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí měla i pro nás Marie Glofáková. Děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zpíval nám Jiří Korn a v tomto pravidelném čase krátce před 7 hodinou raní vám nabídnu pár pozvánek, tedy hlavně těm, kteří si dnes odpoledne a večer najdou nějaký volný čas. A první pozvánka je do Galerie výtvarného umění v Ostravě. V rámci oslavistého výročí své výstavní budovy Domu umění otevřela výstavu Stopa a Jurečkova sbírka. Připomínají historii Domu umění i osobnosti spojené s jeho vznikem. Výstava Stopa trvá do 30. srpna, komorní projekt Jurečkova sbírka pak do 28. června. Muzeum Trojmezí v Jablunkově zve na výstavu Chladné ostří. Ta představuje chladné zbraně, co by důležité nástroje člověka k obraně, obstarání výživy anebo i k práci. K vidění je do 13. září. A v Muzeu fojtství v Kopřivnici k vidění výstava Jany Povalové s názvem Labyrint snů a barev. Prohlédnout si můžete do 24. května.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Případ údajné manipulace se zakázkami města Ostravy se vrací ke krajskému soudu. Části nové administrativní budovy nemocnice přivezou do Bohumína kamiony, bude se skládat z modulů. Na trhu práce chybí montážní dělníci, pracovníci Ostrahy a nebo řidiči. Bude hezky, slunečno, teploty na severní Moravě a ve Slezsku do 20 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Krajský soud v Ostravě se začal znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na 8 let. Vrchní soud ale rozsudek zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci se zakázkami. Dědic k soudu nepřišel. Krajský soud se bude případem zabývat až do listopadu. Soudce v Ostravě si na kauzu vyhradil v každém měsíci jeden týden. Nové zázemí Bohumínské nemocnice roste 250 kilometrů od města v Havlíčkově Brodě. Radnice poprvé zvolila modulární výstavbu. Dvoupodlažní objekt vzniká z 28 ocelových modulů, které po dokončení zamíří na kamionech do Bohumína. Nová administrativní budova uvolní v areálu nemocnice prostory pro vznik dalších ambulancí specialistů. Upřesnila to mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Jakmile objekt v letě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města a tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby. Tento způsob jsme zvolili především kvůli úspoře času.
2: Více než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpokládá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se v dubnu zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších třech letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci Ostrahy anebo řidiči nákladních aut a autobusů. Vedení Písečné na Jesenicku chystá rekonstrukci a modernizaci tamního zdravotního střediska. Budovu poškodily předloňské záplavy. Obec se pokusí na investici získat dotace. Pokračuje nezávislý starosta Jan Konečný.
5: Plánujeme vyměnit střešní krytinu, vyměnit okna a zateplit fasádu. Budova byla částečně poškozena povodní v roce 2024, takže část těch prací budou povodňové škody. My v současné době zpracováváme projektovou dokumentaci. Chtěli bychom také začít co nejdřív, ale uvidíme, jak to bude s tou dotací.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky v Jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách mezi 10 a 14 stupni a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici z Bruntálu do Oborné je omezený provoz, mohou tam pouze autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Omezení bude platit do 2. června.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Lenka Blažová, Petr Soukup, staráme se o dnešní úterní 19. květnové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli nás ale doplní i kolega Artur Kubica, ten do každého ranního vysílání připravuje rubriku plnou dobrých rad a nápadů. Ta se jmenuje Dvakrát měř, jednou řeš a dnes budeme s Arturem sekat trávu a také stříhat větve. Hned po písní Hany Zagorové a skupiny Elána.

0: Žaráža skupina Elán na 7 hodin 12 minut. Z historického centra Ostravy zmizí jedna z posledních ruin. Chátrající budově v sousedství obchodního domu Ostravica chce investor vrátit původní podobu. Podniká kvůli tomu doslova detektivní pátrání, a to po sochách, které z průčelí zmizely na přelomu tisíciletí. Je to téma, kterému budeme věnovat čas v našem vysílání už za 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám část toho cestou k místu, kde to chcete vysypat, spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříháne nahážete, zhrnete, zbalíte, odvezete a na takových provizorních sáních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Plachtu si dokonce můžete položit přímo k místu, kde právě stříháte, posouváte ji za sebou a tak si usnadníte práci při sbírání. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Já mám doma na zahradě na takovou práci velký látkový vak se širokým otvorem. Používám ho nejen na sběr listí a stříhaných větví při sekání trávy, ale také, když řežu dřevo, tedy na sběr pilin po práci. Už jsem dokonce uvažoval o tom, že bych si přikoupil ještě jeden takový vak. Zdraví vás, Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude hezký, slunečný, tak si myslím, že nás čeká hezký den a můžeme z toho mít radost. Než vám povím kompletní předpověď týkající se dneška, pojďme se podívat, jak to v regionu v tuto chvíli vypadá. Všude svítí slunce. Teploty následující Karviná teď hlásí 8 stupňů Celsia. Podíváme se trochu západněji na Bruntálsku, na přehradě Slezská Harta teď naměříte 7,5 stupně. Předpověď pro dnešek říká, že bude hezky. Většinou polojasno až skoro jasno, přehánky jen odpoledne a ve výjimečných případech. Teploty 16 až 20 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 14 stupňů.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen, nahrávka Miluju tě. V dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava přidám ještě přesný čas 7 hodin 22 minut. V Ostravě se rozjelo pátrání po kamenných lvech. Majitel chátrající budovy ozdobené velkou formátovou malbou takzvané Ostravské Madony chystá přestavbu domu do původní podoby. Na nároží chce vrátit i sochy, které zmizely zhruba před čtvrtstoletím. Bez nich by obnova zanedbaného koutu města nebyla kompletní.
1: Pátráme po tom, kde skončili takoví ti lvi, kteří byli úplně na samém vršku, a chceme skutečně tomu domu vrátit co jak možná nejvěrnější podobu.
2: Mluvčí majitele chátrajícího historického domu Jindřich Vaněk popisuje hledání dvou soch. Kamenné šelmy byly na svém místě až do přelomu tisíciletí. Jak se pátrá po lvech? Máte nějaké stopy?
1: No, nemůžu to úplně prozrazovat, to jistě chápete, ale ano, nedošlo k jejich zcizení. Spíše putovali z nějakých archivů uschoven, až se jejich stopa ztrácí. Ale i kdybychom nenašli ty původní, tak máme poměrně věrné fotografie a jsme schopni vyrobit poměrně věrné kopie.
2: Najít a nebo nechat znovu vyrobit lvy, to bude nakonec to nejmenší. Celý dům je ve velmi špatném stavu.
1: Je to bez oken, objekt je částečně zaplísněný a vnitřní vybavení je prostě zničené, takže ano, je to plnohodnotná ruina.
2: Říká Jindřich Vaněk, to nejhezčí nabízí boční zeď s velkoformátovou malbou dívky zvané Ostravská Madona. Ta ale zmizí, na tomto místě totiž vyroste parkovací dům.
1: Dům bude předělán na byty, že v něm vznikne 40 až 50 různě velikých bytů, ale zkrátka standardem pro to, abychom ty byty za cenu, která nám umožní ten dům skutečně kvalitně opravit, prodali, je to, že budou mít parkovací místa.
2: Vysvětluje mluvčí majitele Jindřich Vaněk. Se stavbou parkovacího domu počítá podle primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS i město.
3: A v rámci toho vlastně by celý ten blok, který je dneska de facto brownfield v centru Ostravy, tak vlastně by se celá ta lokalita mohla významně proměnit.
2: O oživení celého náměstí doktora Edvarda Beneše už město s různými investory usiluje desítky let. Obchodní dům Ostravice se už opravy dočkal. Sousední budovu stále chrání sítě, aby kolem jdoucím nespadla na hlavu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V ostravském obvodu Třebovice se po rekonstrukci otevřela tělocvična, kterou využívá jednota Orel. Objekt z roku 1947 musel být v roce 2022 uzavřen kvůli havarijnímu stavu střechy a o dva roky později ho navíc poškodili i povodně. Náklady na opravu byly zhruba 5,5 milionu korun a finančně ji podpořilo město. Pečovatelky a sociální pracovnice ve Světlé hoře na Bruntálsku jezdí novým elektromobilem. Auto jim pořídila obec, chce ušetřit na palivu i údržbě. V budoucnu bude k dobíjení auta využívat i obecní fotovoltaické elektrárny. Turisté v Osoblaze na Bruntálsku budou moci využít novou naučnou stezku. Radnice ji postaví do konce srpna a zájemce provede zajímavými místy v obci. Začínat bude u historické budovy tamního vlakového nádraží. Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření prsu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Screening pojišťovny platí jednou za dva roky ženám nad 45 let. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédsko 4-3. Připsali si druhou výhru a odčinili minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii o 16 hodin a 20 minut. Počasí bude v našem kraji příjemné, slunečné, s teplotami od 16 do 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Nivnická v Ostravě Mariánských horách se srazila dvě osobní auta. Policie už okolnosti nehody na místě vyšetřuje a řídí tam provoz.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Trh sportu, že vám to nic neříká, vše objasníme po písních Roberta Křesťana a Petra Nadějho. Přejeme pěkné ráno.

0: A s vámi je Český rozhlas Ostrava, jsme za to rádi, teď je 7 hodin 39 minut. A my míříme do Frýdku Místku, tam se totiž po třetí konal takzvaný trh sportů. Téměř 40 klubů a spolků se prezentovalo v zánovní hokejové hale Polárka. Pochopitelně po hokejové sezóně už na ploše chyběl led, za to tam nechyběl náš reportér David Procházka.
1: V hale Polárka právě za zvuku hudby probíhá ukázka jiu-jitsu a jsou to i další sporty, samozřejmě fotbal, hokej, házena, volejbal, basketbal, ty velké sporty, ale i menší jako šerm, gymnastika či baseball. Andrea Auková u mikrofonu v hale Polárka, kde se už třetím rokem koná trh sportu. Tak představte tu akci.
2: Myslím, že to je pěkné. Na místě tady vidíte fakt skoro 37 spolků. Já jim za to moc děkuju. Je to spolupráce i s něma hlavně, protože bez nich by to prostě nešlo. My jsme na ten článek, který to dá všechno dohromady, takže já si myslím, že největší pochvalu si zaslouží oni. Udělali si svůj čas, trenéři, děti. A myslím si, že je co tady ukázat.
1: Je vidět, že je tady hodně sportovních klubů a kroužků ve Frýdku Místku. Jak se vám ta akce osvědčila v minulých letech při náborech?
2: My to tady nepojímáme jako nábor, ale spíš jako první. Ukázat, co tady všechno máme. Rodiče se rozhlídnou, děti. No a pak můžou na ty nábory se třeba zajít, a nebo už možná dneska se nábor udělat a rozhodnout se. To je můj názor.

0: Jaké to u nás je. Myslím si, že jim to jde skvěle, tak doufám, že budou chodit další lidi.
1: Florbal je stále modní sport, asi nemá nouzi o děti.
0: Myslím si, že určitě ne. Jako je to určitě sport jak pro kluky, tak pro holky. A jak jste říkal, florbal furt roste, takže si myslím, že to může kdykoliv, kdokoliv začít.
1: Tak děkuji.
0: Není za co, nashledanou.
1: Tak to byl třetí ročník trhu sportu v hale Polárka ve Frýdku Místku. David Procházka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Mluvit budeme o počasí na telefonní lince zástupce ostravských meteorologů Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to vypadá s počasím právě v těchto chvílích.
2: Tak máme slunečno, jen ojedinělé se ještě vyskytují i mlhy a teploty nyní po ránu se pohybují i mezi 11 až 7 stupni Celsia, na horách v těch nejvyšších polohách je kolem 5-6 stupňů Celsia a fouká pouze slabý vítr, proměnlivý nebo je úplně klidno.
1: Před námi je úterý 19. květnový den, jak bude?
2: Budeme mít slunečno a postupně se bude i oteplovat. V těch dopoledních hodinách bude polojasná nebo skoro jasná obloha. Během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost a zejména v jeseníkách je větší šance na nějakou přehánku, jinde je ta pravděpodobnost poměrná.

0: malá. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia a na horách mezi 10 až 14 stupni. Vítr povane stále pouze slabý, proměnlivý, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí pak následně přijde v noci a co přinese zítřek?
0: V noci očekáváme opět ubývání oblačnosti i na skoro jasno nebo polojasno. Nelze ještě z počátku noci vyloučit slabou přehánku, no a k ránu se opět budou tvořit ojedinělé mlhy. Teploty v noci klesnou nejčastěji na 10 až 6 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. Během zítřejšího dne ten vývoj bude velmi podobný jako dnes. Ráno slunečné, jen ojedinělé s mlhami a v průběhu dne bude opět přibývat oblačnosti. Během zítřejšího odpoledne je větší šance na přehánky než dnes. Výjimečně se může ukázat i bouřka a večer bude opět srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, jen v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
0: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 90%.
1: O počasí nám vše důležité pověděla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, mějte pěkný den.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Olga Lounová, 7 hodin 51 minut. Český rozhlas Ostrava nabízí pár pozvánek. Galerie Gonga v dolní oblasti Vítkovic zve na výstavu Zdař Bůh, kamarádi. K vidění je do 7. června a prezentuje unikátní fotografie, kroniky, knížky, uniformy a další artefakty připomínající historii hornictví na severní Moravě. Kov a kůže, to je název výstavy, kterou návštěvníkům nabízí hrad Sovinec. Prezentuje kovářské a sedlářské práce absolventů umělecké školy gastronomie, farmářství a služeb z Jeseníku. Výstava je k vidění v přízemí Jižního paláce do začátku listopadu. A ostravská pobočka sjednocené organizace Den vědomých a slabozrakých zve na výstavu Grafika Adama Tomáše. Koná se v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevědomých. Hostí Best Western Hostel Vista v Ostravském Zábřehu a k vidění je do poloviny června. Adam Tomáš přišel po akutní operaci mozku v roce 2020 prakticky o zrak. Některé z vystavených kreseb jsou výsledkem zrakové terapie po operaci, další díla pak grafiky vytvořené pro nezávislou hudební scénu.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V Opavě se bude debatovat o chystané obytné čtvrti Stromovka. U dopravního terminálu Hranečník v Ostravě skončilo bezplatné parkování. Dnes bude slunečno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole a nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
4: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
2: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
5: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
6: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
5: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
7: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně, každoročně.
5: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Opavský magistrát dnes pořádá veřejnou debatu o nové obytné čtvrti Stromovka. V části města za nemocnicí vznikne až 300 parcel pro stavbu rodinných domů. Počítá se i s velkými plochami pro zeleň a 2 menšími jezery. Právě o tom můžou dnes lidé diskutovat, dodává primátor Opavy za hnutí ANO Tomáš Navrátil.
8: Bude se řešit také prstenec parku, který tam bude, to znamená stromy, zeleň a veřejný prostor, který tam bude. Bude tam příloučka pro pejsky, bude tam veřejné ohniště, to znamená celý veřejný prostor, tak aby jsme lidi ujistili, že je to pro ně, že všechno splňujeme a řekli jim taky informace, které oni k tomu potřebují vědět, aby se uklidnili.
2: Řidiči, kteří využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz parkoviště skončil. Za parkování zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně 60 korun denně. Zvýhodněné ceny platí pro řidiče, kteří využívají městskou hromadnou dopravu. Ti zaplatí 10 korun za celý den parkování, uvedla to mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky, hlavně v Jeseníkách. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude slabý proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Plesné je uzavřená Dobroslavická ulice. Řidiči musí na objízdnou trasu přes Porubskou ulici v Děhylově. Omezení platí do dnešních 16 hodin.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Petr Soukuba, Lenka Blažová, my se staráme o dnešní hraní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 19. května. A už za pár minut se zaměříme na letní pochoutku, kterou každý z nás zná a trufám si tvrdit, že ji také každý má rád, a sice na zmrzlinu. Položili jste si někdy otázku, jak vůbec vznikla, kdy a kde? Vše objasní Martin Písařík už za pár minut v pravidelné rubrice Co v učebnicích nebylo.

0: Vysílám Rod Stewart, 8 hodin 12 minut. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, čemu se budeme věnovat v dalším vysílání. Neskončí na skládce, ale naopak poslouží při výrobě léků anebo dalších průmyslových surovin. Vědci v Ostravě přišli na to, jak levně využít odpadní polystyren, kterého se ročně vyrobí více než 20 milionů tun. Téma pro reportáž, kterou uslyšíte z našeho vysílání krátce před 8:30. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Den bude hezký a slunečný, deštníky asi většinou můžeme nechat doma. Naopak se můžou hodit sluneční brýle, případně i nějaká čepice. Tak a teď už aktuální stav v regionu. Nejdříve východ, míříme do Horní Lomné na Jablunkovsku, svítí tam slunce, teplota 10 stupňů Celsia. Teď trochu západněji do města Albrechtic na Bruntálsku, tam je teplota ještě o 2 stupně vyšší. Přidáme prognózu na celý den, počasí se měnit nebude, bude krásně, jasno nebo polojasno. Přeháňka může přijít jen výjimečně, a to v odpoledních hodinách. Teplot je 16 až 20 v nížinách, na horách do 14 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ní mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na Ostravské vysoké škole báňské zkouší unikátní způsob, jak využít odpadní polystyren, třeba při výrobě léků. Na skládkách končí na světě každým rokem miliony tun polystyrenu, přitom se z něj levně dá vyrobit velmi cenná chemikálie.
1: V jedné lahvičce jsou tady v laboratoři kousky polystyrenu, přidá se k ním amoniak, kyslík a katalyzátor jako základ celého tajemství.
2: A takhle vypadá ten výsledný benzonitr. A tady máte...
1: No a na konci je, jak prozrazuje Radek Zbořil, jeden z hlavních autorů nápadu, vzorek výsledného čistého benzonitrilu.
2: Benzonitril je velmi cenná chemikálie, která se používá v výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Stejně tak je to ale velmi cenný meziprodukt v agrochemii nebo při výrobě průmyslových chemikálií.
1: Cenné je to podle něj i proto, že na světě se recyklují jenom asi 3% použitého polystyrenu, zbytek se vyhodí. Například z 1,5 kg se dá vyrobit zhruba litr výrazně dražšího benzonitrilu.
2: Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena 1 litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
1: Jsou tam nějaké vysoké náklady na ten samotný proces?
2: Pracujeme s levnými chemikáliemi, jako je amoniak, jako je molekulární kyslík, a ten katalyzátor je opakovaně recyklovatelný, takže ta nákladová položka není příliš velká.
1: Jenom výroba spouštěcího katalyzátoru z atomy železa, boru a dusíku zabrala týmu ostravských a zahraničních vědců více než 3 roky, protože rozložit silné chemické vazby polystyrenu není jednoduché, ale jde to, ukazuje na zvětšeném snímku Zdeněk Baďura.
3: A v těch porech se zachycují ty chemikálie, které potom mají možnost tam zreagovat a právě tvořit ty cílené složky.
1: Taková cílená přeměna atomu?
3: V podstatě cílená přeměna molekul, ano.
1: Nová šance pro odpadní polystyren se už prověřuje i pro využití v praxi ve velkých objemech. Výsledky podle ostravských vědců vypadají slibně. Z Vysoké školy báňské Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a Lenka Plačejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na středních školách v Česku začaly ústní maturity, potrvají do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Některé školy uznávají i mezinárodní jazykový certifikát. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti. Zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic 2 miliony korun. Letos zatím opravili plochu 114 metrů čtverečních. Jak dodala mluvčí radnice Marie Machová, Nový Jičín má aktuálně ve správě 120 kilometrů místních cest. Havířovská radnice zná letošní vítězné návrhy participativního rozpočtu. Lidé hlasovali o nápadech na zlepšení veřejného prostoru ve městě do poloviny května. Radnice uskuteční 7 projektů celkem za 5 milionů korun. Půjde například o opravy hřišť anebo podporu komunitních akcí v Životicích. Zoologická zahrada Olomouc opravila 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně gekona písečného a 2 druhů kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám, které chová jen několik zoo v Evropě. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečné a teploty od 16 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 11 u Vřesiny se dnes provádí údržba a omezený provoz tam bude do 16 hodin. Mohou se tam tvořit kolony.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ostravský domov pro seniory Kamenec slaví 50. narozeniny. Jakým způsobem ty oslavy budou probíhat, řekneme za pár minut.

0: Zpíval Michal Tučný, teď opět k aktuálnímu dění na severní Moravě a ve Slezsku. Ostravský domov pro seniory na Kamenci slaví 50 let od založení. V roce 1975 vznikl penzion pro důchodce se 120 bytovými jednotkami, později se stal příspěvkovou organizací města. No a právě za malou chvíli začnou celodenní oslavy. Na telefonu je ředitel domova Juraj Chomič. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Aktuálně u vás žije 200 seniorů. Jak se krájí takový narozeninový dort pro 200 lidí?
1: Upřesnil bych toho, u nás v současné době bydlí 197 uživatelů. Mm-hmm. No a jak se krájí takový narozeninový dort? Poctivě, trpělivě, aby se dostalo na každého.
0: Mm-hmm. Vy tedy dnes máte velké oslavy. Jak budou vypadat? Co je na programu?
1: My máme ten dnešní program rozdělený do dvou části. Dopolední část bude věnována slavnostním setkání se zvanými hosty, takže přivítáme našeho zástupce našeho zřizovatele, zástupce městského úřadu Slezská Ostrava a také spolupracující osoby z Polska.

0: Ani nabízíte ještě další aktivity pro seniory?
1: My nabízíme služby, které jsou určené osobám, které mají sníženou soběstačnost. To znamená, v podstatě 24 hodin ubytováváme tyto lidi v našem zařízení. No a kromě toho, téhle základní činnosti nabízíme také půjčovnu kompenzačních pomůcek, externí rehabilitaci široké veřejnosti, pokud by o tuto službu měli zájem.
0: Připomenu, že Ostravský domov pro seniory si připomíná významné výročí založení. My jsme o oslavách teď hovořili s ředitelem domova Jurajem Chomičem. Děkujeme za váš čas a přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno v regionu Severní Moravy a Slezska máme jako malované, všude svítí slunce, co se teplot týče. V Ostravě 12 stupňů, Frenštát pod Radoštěm hlásí ještě o stupeň vyšší teplotu. No a dobrou informací je to, že se počasí měnit nebude po celý den, bude hezky jasno nebo polojasno, jen ve výjimečném případě může přijít odpoledne krátká přeháňka. Teploměr ukáže maximálně 20 stupňů v nížinách, na horách mezi 10 a 14 stupni.
0: Vesele

0: a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Podpora vývoje dětí, jejichž start do života neprobíhá úplně hladce, a také podpora směrem k jejich rodinám. To je téma, o kterém budeme mluvit dnes dopoledne v naší poradně. My vám představíme ranou péči Salome, která funguje při Slezské diakonii. Pozvání do našeho studia přijali vedoucí střediska Martina Venglářová, také poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Povídat si s nimi bude Petra Štrimplová 10 minut po 11. hodině a samozřejmě, že se bude odpovídat i na vaše telefonické dotazy. Touto programovou pozvánkou končí dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Ještě stihneme odehrát nahrávky od Mandraže nebo Tiny Turner a také vás pobaví Artur Kubica. Pak už vás dobrým dopolednem provede Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup, krásný den.
1: Zasmějte se s námi! Po hlavní cestě okolo Těrchové na Slovensku uhání vyhlídkový autobus plný turistů. A ten průvodce povídá, tam v těch místech napravo, kdy si často loupil a pocestné obíral náš Jánošík, věhlasný kapitán zbojníků se svou družinou. No a dnes na tom místě stojí nový Interhotel. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, blíží se 9. hodina, připraveny jsou zprávy. S nimi Lenka Blažejová, za okamžik.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Český Těšín zvyšuje bezpečnost u tamní základní školy. Zdražení nutí zemědělce používat méně hnojiv. Ostravští vědci testují nový způsob recyklace odpadního polystyrénu. Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Město Český Těšín dokončilo úpravu ulice Slezská před tamní základní školou. Vznikl nový parkovací záliv, který zvýší bezpečnost dětí, když je rodiče vezou do školy. Děti tak nebudou muset vystupovat z auta přímo do silnice. Prostor pro krátkodobé zastavení vozidel vyšel radnici na 350 tisíc korun, říká mluvčí Nataša Cibulková.
3: V průběhu dubna a května došlo k úpravě komunikace na ulici Slezská. Nový záliv má délku 21 metrů a šířku 2,75 metrů. Jeho plocha plynule navazuje na stávající chodník, čím se zvyšuje komfort i bezpečnost pohybu chodců. Drenážní betonová dlažba umožňuje vsakování dešťové vody.
1: Čeští zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Podle průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory nad tím uvažují asi 3/4 z nich. Svaz varuje před snížením produkce a následným zdražením potravin. Vysoké ceny hnojiv ovlivní hlavně příští sezónu. Podle dat svazu má zatím většina zemědělců pro letošek dostatek zásob. Vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě zkouší nový způsob likvidace a dalšího využití odpadního polystyrénu. Testují chemickou přeměnu na benzonitril, který je potřebný například v lékařství. Jak potvrdil jeden z autorů nápadu Radek Zbořil, drtivá většina polystyrénu končí na skládkách a tento způsob recyklace je podle něj navíc velmi účinný.
4: Benzonitril je velmi cenná chemikálie k výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena jednoho litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
1: Ostravští i zahraniční vědci aktuálně zkoumají možnosti využití této metody v praxi. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
5: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédsko 4-3. Připsali si druhou výhru. Po 13 minutách vedli už 3-0. Prosadili se Matěj Blimel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek. Po snížení Švédů se trefil ještě Jiří Černoch. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii o 16:20.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky hlavně v Jeseníkách. Nejvyšší teploty dnes od 16 do 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Jindřichově na Bruntálsku havarovalo nákladní auto v podjezdu pod železniční tratí. Provoz je tam zatím omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Téměř 5 minut po 9. hodině, takové byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které připravila Lenka Blažejová. Ty další vám nabídne v 10 hodin. Peťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je úterý 19. května a i naše dopolední vysílání tentokrát začneme magazínem Křížem krajem. Na výlet nás tentokrát vezme Iva Havlíčková a vezme nás do Třince. Dělníci z Verku totiž bydleli v dřevěnkách na Borku a je tomu téměř 150 let. No a právě na Třinecký Borek se vypravíme v dnešním magazínu Křížem krajem. V památkově chráněných domcích totiž přibyly předměty, které dokládají, jak tam tehdy dělníci žili a hospodařili. Magazín Křížem krajem začíná na vlnách Českého rozhlasu za malou chvíli. Ještě předtím ale lekce slovenštiny s kapelou Team a taky angličtiny s kapelou Bonnie M. Tak si to hezky užijte. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: 9 hodin 13 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a právě teď na našich vlnách začíná magazín Křížem krajem.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A dnes nás Iva Havlíčková vezme do Třince, tamní dřevěnky, které můžete navštívit v místní části Borek. Jsou totiž jedním z míst, kde v Třinci ožívá historie. Dvě dřevěné budovy jsou plné dobových předmětů, které návštěvníkům nastíní, jak vypadala obyčejná hutnická domácnost v průběhu minulého století. Pro děti tam teď mají i novou atrakci, maketu jednoho domácího zvířete v životní velikosti. Redaktorku Ivu Havlíčkovou na to upozornila průvodkyně dřevěnek na Borku, Karin Sikorová.
2: Máme tady dneska dvě žhavé novinky, takže já otevřu dveře do stodoly, takzvaně, neboli lépe řečeno do kůlny. Ano. Pokusím se otevřít.
3: Průvodkyně Karin Sikorová už odemyká.
2: Zápasí.
3: Shopu u dřevěnek na Borku. Exponát nový, tak myslíte tu kozu?
2: Ano, je to model kozy, dokonce se dá dojít, protože má zásobník na vodu. A kozy a prasata, to byla největší zvířata, která se tady chovala, nebo lépe řečeno nejčastější. A během války kozí mlíko a kozy to často zachraňovalo od hladu.
3: Kozy určitě bude hezký exponát, který bude lákat děti. Jen trošku nahlédnu do té šopy a ona zůstane tady v té šopě.
2: Ne, nezůstane, bude samozřejmě přemístěna k expozicím do některého z těch chlívků. Jenom ještě tam musíme dovést elektřinu a přizpůsobit to místo.
3: Tak čerstvá novinka, model kozy, která se dá i dojít. A vy jste mluvila o dvou věcech.
2: Dokonce o třech teď mě napadlo. Jednu novinku vidíte tady, když se ohlédnete.
3: Nová pergola.
2: Nová pergola, respektive venkovní učebna, pokud přijdou děti, tak je můžeme tady posadit, tam budou pracovat s pracovními listy, tam budou edukováni, takže to je taková nejnovější záležitost.
3: Ochrana před sluncem, případně ano. Před deštěm.
2: Ano, samozřejmě.
3: Teď jdeme kolem chleva, takže tady se přemístí tedy nový exponát, koza.
2: Ano, model kozy, která se bude dát podojit. Předpokládáme, že to bude pro děti velmi atraktivní.
3: A u jedné z dřevěnek na Borku tady venku je i nový dřevěný úl.
2: Nedílnou součástí zahrad byly i úly. Chovali včely, samozřejmě pro med, a my tady máme ručně dlabaný úl, sice novodobá napodobenina, ale je dělaný stejným archaickým způsobem. Zdobí ho vyřezávaný obličej fousatého muže, no a pozorné oko může odhadnout, kudy ty včely vlétávaly dovnitř. Pojďme se podívat, jestli pak to odhadnete i vy.
3: Zkusím se tady podívat do úst. Je to ústy?
2: Ano, ústy.

0: A budou tam včely?
1: Nebudou tam včely, nebudou tam včely z bezpečnostních důvodů. Přece jenom dneska těch alergií přibývá a chodívají nám tady školní děti, tak z toho důvodu ne.
0: Tak a teď nahlédneme do jednoho z těch bytů, tedy dřevěnek z 19. století.
1: Ano, ty dřevěnky byly postaveny v letech 1877-1878 podle projektu těšínského architekta Albína Teodora Prokopa jako dělnická kolonie pro pracovníky třineckých železáren. V té době se železárny velmi rozvíjely a potřebovaly pracovní sílu. A právě kvůli tomu, aby do Třince se přistěhovali hlavně početnější rodiny z toho podhůří anebo z nížiné části z Těšínska, tak právě z toho důvodu byly postaveny tyto dřevěnky. Bylo jich původně 20, do dneška byly zachráněny dvě.
0: Ale to vlastně nově pod tou známkou nebo v té rodině technotrasy těch technických památek.
1: Jsme moc rádi, že jsme součástí technotrasy a věřím, že milovníci obzvláště industriálních památek si k nám najdou cestu.
2: Tolik několik novinek letošní sezony dřevěnek na Borku. Jak jsou tam připraveni třeba na návštěvníky ze zahraničí, tak to vám v magazínu Křížem krajem prozradí Iva Havlíčková hned po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, ve kterém se teď vrátíme zpátky na Třinecký Borek. Při návštěvě dřevěnek na Borku v Třinci totiž můžete zažít cestu skrz století. Nahlédnete do života lidí, kteří přicházeli do Třince za prací v železárnách. V dřevěnkách z roku 1878 mnozí pak našli domov. Spoustu exponátů v dřevěnkách přitom pochází i od návštěvníků. Některé nové přírůstky si s průvodkyní Karin Sikorovou prohlédla i naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Přibylo něco v dřevěnce tedy, do té nové sezony, nějaké nové předměty. Tady je vlastně ta paměť, že těch našich předků, těch bývalých někdejších hutníků.
3: Takže tady vidíte před sebou automatickou pračku. Nedivte se. Ono, když si dáte necky dohromady s valchou, se zvonem na máchání prádla, tak to je dnešní automatická pračka, když si k tomu ještě přidáte tu hospodyňku. Ovšem, co tady je nové? Úplně nový, starý typ, vypadá to na nějakou mosas nebo bronz, ještě archaičtější typ, než který tady máme.
2: Toho zvonu, který potřebovali hospodyňky na praní. Je to těžké?
3: No, tak já myslím, že kdybyste s tím 10 minut bouchala, že to ruce pocítí. Dvojitý zvon ve zvonku, takže měli co dělat.
2: Tak jeden z exponátů, který přibyl tady do dřevěnek na Borku.
3: Ještě přibylo vybavení k lyžím, k jasankám, nářečím jašinky. Vyráběly se z jasanového dřeva, bylo pružné. Takže přibyly tyčky.
2: A odkud ty nové předměty ještě přicházejí sem do muzea? Je to od návštěvníků, kteří si vzpomenou, někde máme doma něco zajímavého a nabízí to tady do muzea?
3: Trefila jste to.
2: Takže od návštěvníků.
3: Nejen od návštěvníků, ale i od lidí, kteří se doslechnou, co tady máme a sami se chodí ptát, jestli by se nám něco nehodilo. Likvidují třeba pozůstalost, vyklízejí stodolu po prarodičích a je jim líto něco vyhodit, protože to je většinou ruční práce. A ruční práce, to si lidé doposud váží a je škoda, aby to skončilo na smetišti.
2: To se kdysi nevyhazovalo, že? To se opravovalo, opravovalo a používalo znovu a znovu. Teď jsme v kuchyni, obydlí hutníků.
3: V kuchyni a ten interiér jsme obohatili několika exponáty učebnic z meziválečného období, to znamená z 20. 30. let 20. století. A máme tady učebnice ve třech jazycích, protože tady byly jak německé, polské, tak i české školy.
2: Další novinka, to už zabrousíme k těm moderním technologiím teď. Další novinka v dřevěnce.
3: No, ač máme tady archaické dřevěnky, 150 let staré, tak tady máme úplně nejnovější technologii. To znamená, každý, kdo si stáhne aplikaci Smart Guide a najde si tam dřevěnky na Borku, může si přečíst texty v angličtině, což kvitují s povděkem cizinci, kteří tady chodí. Už jsme tady měli návštěvníky z Portugalska, Finska, ze Španělska, i z Ameriky.
2: Chodí i studenti?
3: Chodí i studenti, samozřejmě žáci, i děti z družiny.
2: Takže tady Smart Guide, možnost výkladu v angličtině. Tady je ještě ložnice, předsínka, opouštíme jeden z bytů dřevěnek na Borku. Střínce Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A na Třinecku zůstaneme i v zítřejším magazínu Křížem krajem. Tentokrát nás na výlet vezme Romana Kubicová. Jen se z třineckého Verku vydáme trochu výše proti proudu řeky Olzy. A to až na úpatí kopce Loučka v Bystřici na Třinecku. Tam totiž najdete novodobou kapličku, která tam stojí jako připomínka oslav 600. výročí od první písemné zmínky o obci. Ale pro místní má mnohem hlubší význam. To ostatně uslyšíte v našem středečním výletu Křížem krajem s redaktorkou Romanou Kubicovou. Začínáme zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

We don't talk anymore, tohle je Cliff Richard a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 34 minut. No a tradičně v našem vysílání nesmí chybět babské rady. Jarka Vykoupilová se tentokrát zaměří na otužování. Jednoduše vám poradí, jak si oblíbit studenou sprchu. Tak schválně. A možná i ta písnička k tomu bude docela studená.

0: Babské rady.
1: Což takhle dát si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a za malou chvíli i s Petrou Pivkovou. Ne každý ví, nebo každý si ví rady s chytrým telefonem nebo internetem. V Českém Těšíně proto dnes funguje digitální poradna, kde lidem pomáhají s moderními technologiemi krok za krokem. Tam se za malou chvíli podíváme právě s Petrou Pivkovou hned po písničce.

0: Hodin 47 minut, tohle je Český rozhlas Ostrava. Moderní technologie jsou dnes součástí každodenního života, ale ne každý se v nich cítí jistě. V Českém Těšíně proto lidem radí, jak si poradit s chytrými telefony, aplikacemi nebo internetem. Do tamní digitální poradny teď zamíříme i my. Na místě je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne do Těšína. Kde lidé poradnu ve městě najdou? Čím do poradny přichází nejčastěji?
2: Krásné dopoledne. No tak poradna, tak ta se nachází v knihovně, v městské knihovně v Českém Těšíně. A opravdu už tady má svou, jak jsem se dozvěděla, dlouholetou tradici, protože sem lidé mohou dojít a zeptat se prakticky na všechno, co je zajímá ohledně jejich klasického používání mobilních telefonů a vlastně digitálních věcí. Se mnou tady v knihovně je i paní Nagojdová, která má vlastně poradnu na starosti. Tak řekněte mi, s čím vším u vás v poradně seniorům pomůžete?
3: Tak dobrý den. Nejčastěji se setkáváme s tím, že přijdou úplně se třeba základními problémy s nastavením telefonu nebo se ptají na to, jak fungují aplikace. To je asi největší takový problém.
2: A když už to teda zvládnou, tak, nebo když by chtěli to zvládnout s vámi, tak kdy vás tady najdou, kdy můžou dorazit a kam přesně konkrétně?
3: Digitální poradnu máme nastavenou jedenkrát v týdnu. Od května funguje každé úterý a v době, kdy je knihovna otevřená, tady od 8 do 17 hodin.
2: Setkáváte se s tím, že ti lidé chodí v nějakých větších skupinkách, nebo je to o tom, že je to lepší ten individuální přístup?
3: My jsme začínali v rámci toho projektu Digitální Odyssea těmi kurzy, ale vysledovali jsme, že našim seniorům mnohem více sedí ten individuální přístup, takže oni si prostě zavolají, domluvíme si čas a já se jim můžu v klidu věnovat individuálně.
2: Takže je to o tom, že je lepší, když se objednají k vám a vy víte, kdy přijdou a vlastně můžete se jim plně věnovat.
3: No, přesně tak to je, jak říkáte. Oni prostě jsou jistější, mají větší klid, nebojí se na některé věci zeptat a takhle jim to vyhovuje.
2: A překvapil vás někdy někdo svým dotazem, něčím jako kuriozním?
3: Víte co, někdy to jsou fakt úplně jako základní věci, že nám připadá úplně samozřejmé, že s tím telefonem prostě pracujete pořád denně, každou hodinku prostě se na něho koukáte, tak vám nepřipadá, že třeba je pro vás, pro ně nenormální, jak něco rozkliknout, jo? Oni mají třeba problém s motorikou, takže i takové to jemné dotýkání displeje může být pro ně velkým problémem, ale myslím si, že společně to překonáváme úplně úspěšně.
2: Tak já přeju, aby jste měli stále tolik úspěchu. Děkuju moc. Doufám, že tady pokud by někdo ještě váhal, jestli může, nemůže přijít, tak jsme ten ostych teďka zrušili a určitě se k vám staví a děkuju moc za váš čas.
3: Také děkujeme. Naschledanou.
2: Takže pokud byste chtěli navštívit vy osobně digitální poradnu tady v Českém Těšíně, stačí se podívat do městské knihovny a domluvit si svůj termín.
0: A takový byl dnešní regionální stopař. Petro, děkujeme a zdravíme do Těšína.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
4: Každý

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Části nové administrativní budovy nemocnice přivezou do Bohumína kamiony. Bude z modulů. Část lidí ze Starých Heřminov je proti stavbě větrných elektráren na území obce. V Rapotíně na Šumpersku chystají takzvané klamárium. Dnes bude v regionu slunečno s teplotami do 20 stupňů Celsia. Hezké dopoledne u zpráv přeje Lenka Blažejová. Nové zázemí bohumínské nemocnice roste 250 kilometrů daleko od města v Havlíčkově Brodě. Radnice poprvé zvolila modulární výstavbu. Dvoupodlažní objekt vzniká z 28 ocelových modulů, které po dokončení zamíří na kamionech do Bohumína. Nová administrativní budova uvolní v areálu nemocnice prostory pro vznik dalších ambulancí specialistů. Upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Jakmile objekt v letě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města a tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby. Tento způsob jsme zvolili především kvůli úspoře času.
2: Část obyvatel Starých Heřminov na Bruntálsku vyzývá zastupitele, aby ustoupili od plánu stavět na území obce větrné elektrárny. Vznikla petice, pod kterou je nyní 66 podpisů. Loni měla obec 212 obyvatel. Větrníky mají vzniknout i na území okolních obcí. Jedna akcelerační zóna ale přímo sousedí se zástavbou Heřminov. Elektrárny by podle plánu měly být 450 metrů od domů. Starostka obce Daniela Skotnicová z hnutí Zdravý rozum se chce vyjádřit dnes na veřejné besedě. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu klientů v zahraničí, potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
5: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
2: Návštěvníci Rapotína na Šumpersku budou moci od prvního víkendu v červnu využívat takzvané klamárium. To propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů, inspirovanou jeseníky. Na turisty budou čekat například zrcadlové efekty, vizuální triky anebo tematické fotopointy. Pokračuje ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.
6: To informační centrum, jak už ten název napovídá, bude obohaceno tím, že návštěvníci tam zažijí optické klamy, vizuální efekty. Bude to opravdu úplně něco nového. Já sám jsem zvědav, organizátoři trošičku tají, co tam bude. Takže v magické datum 6.6.2026 v Rapotíně slavnostní otevření klamária.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky v jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 14 a vítr slabý proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ulice Komenského v Kravařích se opravuje do 30. června, tam bude omezený provoz, jezdí se zatím pouze k Vadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4 minuty po 10. hodině, to byla Lenka Blažiová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava je úterý 19. května. A protože je po 10. hodině, tak i dnes mám pro vás připravenou jednu záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska to bude o přírodě, o koupání, o vodě. Lenko, kam se chodíš koupat, když to má být v přírodě?
2: No tak...
1: Neříkej, že do Chorvatska.
2: Myslíš jako u nás, jo? Takže když se budeme držet České republiky, tak v Opavě na Stříbrné jezero.
1: A dobrý tip, takže až se budete chtít pokecat s Lenkou Blažejovou v létě na Dece, víte, ano, kde ji najdete. No a my uvidíme. Věra Špinarová, Elán a potom už tedy otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobré dopoledne, pane Vladimíre. Tady je Jarmila z Vyšního.
1: Já vás zdravím, Jarmilo. Tak jste připravená na otázku? Ještě předtím, než začneme, tak vám řeknu, že pokud to odpovíte dobře, tak můžete vyhrát cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém je třeba cestovní polštářek, sluneční brýle a tak podobně. To by se vám mohlo hodit, co?
2: No, tak jo, já jsem byla na dní otevřený, kde si tak něco i mám.
1: Dobře, super. Tak jdeme na tu otázku. Tak jste připravená?
2: Ano, děkuji.
1: Jdeme na to. Jen pár kroků od železniční stanice ve Svobodných Heřmanicích se nachází bývalý břidlicový lom, který je dnes zaplavený a díky své křišťálově čisté vodě láká ke koupání návštěvníky z širokého okolí. Místo si oblíbili také potápěči a najdete zde upravenou pláž, vyhlídková místa i parkoviště. Víte, jak se tento legendární zaplavený lom ve Svobodných Heřmanicích, což je na Opavsku, jmenuje? A máte možnosti. Za A je to lom Šífr, za B lom Amerika, anebo za C lom Heřman.
2: Víte co, já to opravdu neznám, takže já zkusím Bčko.
1: Zkusila jste a zkusíte to zase příště. Takže Smolík Pacholík dneska, jdeme dál, děkujeme. Český rozhlas Ostrava, dobré dopoledne, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý den, zdravím, Bořek Havířov.
1: Bořku, já vás zdravím do Havířova, mám vám zopakovat otázku?
3: No, myslím, to, no radši jo, protože to tak jsem na rychlovku.
1: Dobře, tak jo, jenom pár kroků od železniční stanice ve Svobodných Heřmanicích se nachází bývalý břidlicový lom, který je dnes zaplavený a díky své křišťálově čisté vodě láká ke koupání návštěvníky z širokého okolí. Místo si oblíbili také potápěči, najdete zde upravenou pláž, vyhlídková místa i parkoviště. Jak se tento zaplavený lom ve Svobodných Heřmanicích na Opavsku jmenuje? A je to za A lom Šífr, za B lom Amerika, anebo za C lom Heřman?
3: Ježmarja, no, víte co, já to dám to neobvyklý, já dám ten Šífr.
1: Nelogicky, možná pro někoho z Havířova, ale máte naprostou pravdu. Ve Svobodných Heřmanicích na dohled železniční stanice je lom Šífr. Až se budete chtít někdy udělat výlet na Opavsku a budete se chtít schladit v křišťálově čisté vodě, tak tohle je náš tip. Tak díky za zavolání, blahopřeju a zůstaňte na telefonu.
3: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: V Ostravě dnes můžete putovat po stopách kaváren ve Štramberku, můžete objevovat archeologické poklady, no a pozveme třeba i do Příbora. Rozhlasové pozvánky tady budou hned po písničce.

0: 10 hodin 27 minut ladíte Český rozhlas Ostrava a máme pro vás připraveny rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Třeba vás zaujmeme a třeba vám vyřešíme váš odpolední program. Káva, čaj, sušenky a architektura. To je název komentované procházky, kterou centrem Ostravy dnes povede historik architektury Martin Strakoš a historička Eva Ševčíková. Putovat budete po stopách kavárenské kultury uplynulých 200 století. Sraz na Masarykáči v 17 hodin u Ostravského muzea. Do Štramberského muzea Šipka se pak vypravte na výstavu Poklady, které nezmizely. Prezentuje archeologické nálezy z Novojičínska a okolí, objevené veřejností a následně předané do sbírek Muzea Novojičínska, tedy Štramberské muzeum Šipka, výstava Poklady, které nezmizely. No a pozvánka ještě do Příbora, do tamního piaristického kláštera, na výstavu obrazů Jitky Brunové Lachman a Jana Demersiho s názvem Racio a emoce. Dvě dimenze bytí. Výstava akce se koná v rámci oslav výročí Sigmunda Freuda. K vidění bude do konce měsíce května.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Krátce po půl jedenácté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Nejen židovské oběti druhé světové války připomínají kameny zmizelých. Na Nerudově ulici ve Frýdku Místku mohou kolem jdoucí sklopit zrak ke kameni se jménem Marie Pietrošové. Mladá odbojářka zemřela v roce 1942 v koncentračním táboře Ravensbrück. Gestapo jí zatklo týden po porodu své dcery. Podrobnosti v reportáži Františka Kuči nabídneme v našem vysílání za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je čas otevřít jednu z kapitol moderních dějin naší země. Převáděla válečné uprchlíky i odbojáře přes hory do Polska. V květnu roku 1940 porodila dceru. Týden na to Marii Pietrošovou nacisté odvedli do koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se už nevrátila. Její památku dnes připomíná Stolperstein, neboli kámen zmizelých na Nerudově ulici ve Frýdku Místku.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí.
2: Říká Milena Ručková přímo před domem, kde se mladé odbojářce před 86 lety narodila. Svou maminku nikdy nepoznala.
1: Za 10 dnů po porodě maminku gestapo odvezlo. Čili to zrovna vychází na dnešní den.
2: O to, že na nově položeném Stolpersteinu je jméno Marie Pietrošové, se zasadila i Kateřina Švarcová, členka komise, která před lety hledala místo pro položení kamenu zmizelých ve Frýdku Místku.
3: Ten její příběh, tak ten mi přišel tak důležitý z hlediska, zaprvé toho, že je to žena. Je to žena, která byla převaděčka ve velmi útlém věku, protože měla kolem 20 let. To je, jako, je neuvěřitelné, co ona v té době byla všechno schopná podniknout, zařídit. I s těmi ostatními kolegy, ale že ona jako žena vlastně tohle všechno dokázala a ještě s tím, že otěhotněla.
2: Marie Pietrošová převáděla přes Beskydy lidi do tehdejšího Polska.
3: Chodili vlastně z Moravky do komorní lhotky, vždycky si je vyzvedli na Moravce, šli spolu tam na ten kotař, tam třeba přespali nebo nějak pobyli.
2: Právě v odboji potkala i otce své dcery, ten ale zanedlouho odešel do Anglie.
1: Můj otec si ve 46. pro mě přijel, ale babička mě nedala. Takže od té doby jsme se neviděli s otcem.
2: Vzpomíná Milena Ručková. Právě od babičky se dozvěděla příběh své maminky.
1: Ve Frýdku, já nevím, jestli víte, tam je takový pamětník. Na tom jsou vypsaní všichni lidi, kteří různě zahynuli. No a naproti je Lidová škola umění. A já jsem chodila hrát na housle a vždycky, jak jsem šla do té hodiny, tak babička mi dala nějakou kytku, dej to tam na ten pomník.
2: Díky historičce Pavle Plaché se paní Milena před 6 lety poprvé setkala i se svými 5 sourozenci ve Velké Británii. Příběhy odvážných lidí, ale i kruté osudy obětí nejen druhé světové války si podle Mileny Ručkové musíme stále připomínat.
1: Protože neumím si představit, že by naše děti a vnoučata zažívali něco takového, jak je teď ve světě. Je to hrozné.
2: Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Substitute a Cloud, tohle je Český rozhlas Ostrava a dobré dopoledne. Za malou chvíli také tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový zahradník a kutil Artur Kubica se tentokrát zaměří na jednoduchého zahradního pomocníka na stříhání větví nebo sečení trávy. Začínáme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám část toho cestou k místu, kde to chcete vysypat, spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříháne nahážete, zhrnete, zbalíte, odvezete a na takových provizorních sáních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Plachtu si dokonce můžete položit přímo k místu, kde právě stříháte, posouváte ji za sebou a tak si usnadníte práci při sbírání. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Já mám doma na zahradě na takovou práci velký látkový vak se širokým otvorem. Používám ho nejen na sběr listí a stříhaných větví při sekání trávy, ale také, když řežu dřevo, tedy na sběr pilin po práci. Už jsem dokonce uvažoval o tom, že bych si přikoupil ještě jeden takový vak. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 3 minuty bude 11 hodin, připraveny budou další zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Opava má velkou ambici se rozrůst o novou obytnou čtvrť Stromovka. Dnes o tom budou diskutovat obyvatelé města s vedením Opavy. V plánu je, že za tamní nemocnicí vznikne až 300 parcel pro stavbu rodinných domů. Podrobnosti přidá Lenka Blažejová ve zprávách za malou chvíli.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ode dneška můžou žáci podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V Opavě se bude debatovat o chystané obytné čtvrti Stromovka. Oprava propadlé vozovky omezí od zítřka provoz na silnici mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. Dnešní počasí v regionu bude slunečné s teplotami až 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se hlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY a nebo přímo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
3: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: A přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Opavský magistrát dnes pořádá veřejnou debatu o nové obytné čtvrti Stromovka. V části města za nemocnicí vznikne až 300 parcel pro stavbu nových rodinných domů. Počítá se i s velkými plochami pro zeleň a dvěma menšími jezery. Právě o tom můžou dnes lidé diskutovat. Dodává primátor Opavy za hnutí ANO Tomáš Navrátil.
4: Bude se řešit také prstenec parku, který tam bude, to znamená stromy, zeleň a veřejný prostor, který tam bude. Bude tam příloučka pro pejsky, bude tam veřejný ohniště, to znamená celý veřejný prostor, tak aby jsme lidi ujistili, že je to pro ně, že všechno splňujeme a řekli jim taky informace, které oni k tomu potřebují vědět, aby se uklidnili.
1: Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy číslo 58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové tam budou až do pátku semafory.
5: Omezení platí od středy 20. května do pátku 22. května. Po dobu stavebních prací bude doprava v místě vedena kyvadlově, provoz budou řídit semafory. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a počítání s možným zdržením.
1: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne výjimečně přehánky v jeseníkách četnější. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a vítr bude jen slabý proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Policie ruská v Ostravě Vítkovicích vyšetřuje teď dopravní policie nehodu dvou osobních aut. Zranění tam nejsou, je tam ale silný provoz a kolona.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: S zprávami v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě rozloučila Lenka Blažejová. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Tereza Hájková. Jsou 4,5 minuty po 11. hodině a Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne na Moravu i do Slezska. A protože je úterý po 11. hodině, tak je více než zřejmé, že i dnes je pro vás připravena rozhlasová poradna. Pokud přepnete své online kamery ze studia 1 na studio 2, tak už teď uvidíte moji milou kolegyni Petru Štrimplovou a její hosty. Na jaké téma dnešní poradna bude, tak to vám prozradím za malou chvíli. Ještě předtím ale Vašek Neckář a Mídlový princ. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče za Salome Slezské diakonie a také poradkyně rané péče Tereza Chovancová. To jsou dnešní hosté Petry Štrimplové v pořadu Poradna. Téma je tedy jasné. Raná péče. Poradna začíná přesně za 5 minut.
1: Český rozhlas Ostrava. Písničky, které nestárnou.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Dnešním tématem je podpora vývoje dětí, jejichž start do života neprobíhá úplně hladce, a taky podpora směrem k jejich rodinám. Představíme služby poradny rané péče Salome, která funguje při Slezské diakonii. Pozvání do studia přijali vedoucí střediska Martina Venglářová a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Dámy, vítám vás v živém vysílání.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak první dotaz na paní vedoucí Martinu Venglářovou. Co je vlastně raná péče, k čemu a pro koho je určená a co si pod tímto pojmem laická veřejnost má představit?
2: Tak raná péče je včasná podpora pro celou rodinu, když start jejich dítěte není takový, jak si představovali. Raná péče je v podstatě takový parťák v nejistotě, odborník, kterého můžete mít v obýváku. Pokud mají rodiče pocit, že se jejich dítě nevyvíjí tak, jak jeho vrstevníci, nebo pokud třeba přišlo na svět předčasně, nebo pokud cítí nějaké obavy o jeho vývoj, tak přesně pro tyhle rodiny tady jsme a přesně tihle rodiče nás mohou kontaktovat. Důležité je zmínit, že raná péče je terénní služba. To znamená, že ji poskytujeme v domácnosti rodiny a velmi klíčové je, že poskytujeme podporu rodinám, které u svých dětí nemusí mít diagnózu. Stačí podezření na nějaké vývojové nesrovnalosti a v té chvíli nás mohou oslovit.
1: Raná péče se týká dětí do 7 let, to ještě nezaznělo. Ano. Za každým tím případem stojí konkrétní příběh, konkrétní dítě, konkrétní rodina. A na Terezu Chovancovou směřují další dotaz. Někde jsem četla takové moto, že když změníme příběh na začátku, tak otevíráme lepší konce. To u vás 100% platí.
3: Ano, tohle bylo motto letošního týdne rané péče, což je celonárodní propagační akce, aby zvýšila povědomí u lidí právě o rané péči.
1: My jsme mluvili o tom, že to je vlastně terénní služba.
2: Ano.
1: To znamená, popišme, co obnáší konkrétně.
2: Konkrétně je to v podstatě provázení rodiny v té náročné situaci, kdy zjistí, že jejich dítě má nějakou závažnou diagnózu, nebo mají podezření, že ten vývoj není takový, jak by očekávali. V podstatě poskytujeme psychickou pomoc. Základním nástrojem pro to všechny poradkyně mají znalosti a dovednosti v oblasti krizové intervence. Dále pomáháme s vyřizováním příspěvků, třeba příspěvku na péči nebo různých příspěvků nadačních, ze kterých mohou rodiče hradit speciální pomůcky. Samozřejmě předáváme kontakty na odborníky, na odborné terapie, které jsou dostupné. Pomáháme s úpravou prostředí v domácnosti toho dítěte, s doporučením kompenzačních pomůcek. Nedílnou součástí je i naše půjčovna pomůcek a hraček.
1: Ano.
2: Ale samozřejmě tím gro je práce s dítětem, kdy hledáme komunikační systém, který bychom u dítěte s rodiči mohli nastavit. Vytváříme komunikační pomůcky, které jsou ušité na míru konkrétnímu dítěti a pomáháme s nácvikem dovedností, které to dítě potřebuje mít.
1: Na začátku padlo, že vlastně zastupujete Slezskou diakonii, která je jednou z organizací, která poskytuje tady tyto služby, ale těch poskytovatelů ve veřejném prostoru je více. Tak povězme, paní Venglářová, od kdy vůbec tahle služba obecně funguje, jak takové příběhy končívaly v dobách, kdy ještě toto nebylo k dispozici těm rodinám?
2: Služba rané péče se v podstatě začala formovat v 90. letech. Po revoluci došlo k velkému rozvoji a obnově neziskového sektoru. Rozvíjí se podpora lidí se zdravotním znevýhodněním. Takové první vlaštovky byly poradny pro rodiče dětí se zdravotním postižením, specificky se zrakovým postižením. A z těch potom postupem času vznikly konkrétní poradny rané péče. Aktuálně máme v České republice 49 poskytovatelů této služby. V Moravskoslezském kraji v podstatě ty služby zajišťují podporu po celém jeho území. Naší specialitou Moravskoslezského kraje je takzvané volné sdružení, kde jsou sdružení všichni poskytovatelé rané péče, kteří podporují rodiny děti se zdravotním znevýhodněním. Takže kromě Slezské diakonie je to třeba Centrum pro dětský sluch Tamtam, Společnost pro ranou péči, Kolpingova rodina Smečno, ano, která působí v celé České republice a podporuje rodiny s dětmi se vzácným onemocněním.
1: Jenom se snažím velmi takový stručný jakoby vpád do té historie, jak to vypadalo před tou revolucí. Ty děti asi neměly úplně...
2: Před revolucí rodiče dostávali, nebo řekněme spíše spoléhali na podporu zdravotního systému a školství, ale víme, že u dětí s vážným onemocněním nebo kombinovaným postižením lékaři velmi často doporučovali umístění dítěte do ústavní péče.
1: Tak to už úplně veselé není. Teď si dáme písničku a hned potom se k tématu vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hosty té dnešní jsou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Bavíme se o bezplatné službě, kterou se v uplynulých dnech snažil vtisknout do veřejného povědomí týden rané péče. Pro dotazy nebo vaše zkušenosti, se kterými se nám můžete svěřit, je tady telefon sem do studia 59 611 22 66. Paní Chovancová, bylo řečeno, že provázíte a podporujete rodiny dětí se zdravotním postižením nebo rodiny dětí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku toho nepříznivého zdravotního stavu. Oni pak řeší vlastně nepříznivou sociální situaci s tím spojenou a popišme teda ty zdravotní trable. Pardon, koktám.
2: Tak buď se na nás obrací rodiny, kde už je jasná diagnóza. Buď je to třeba nějaké vzácné genetické onemocnění, nějaké genetické syndromy, diagnóza třeba středně těžké mentální retardace nebo autismu. Nejčastější klientelou, ale v tuto chvíli jsou rodiny, kde je dítě s podezřením na nějaký opožděný psychomotorický vývoj a projevuje se to například tak, že to dítě okolo 2-3 let nekomunikuje, nenavazuje oční kontakt nebo je ten oční kontakt slabý, preferuje individuální hru, nereaguje na pokyny, má nějaké oslabení třeba i po té tělesné stránce, to znamená, ano. Má horší koordinaci, třeba často padá, je tam oslabené vnímání vlastního těla, ale zároveň je to takové nejasné, není tam úplně konkrétní diagnóza okolo těch 2-3 let.
1: Tak je to poměrně široký teda balík vlastně těch, no když to řeknu potíží, jsou to potíže toho nedobrého startu. Paní Venglářová, je tedy to na vašich poradcích, oni s těmi zdravotními handicapy umí poradit, umí to zvládnout, co k tomu potřebují?
3: Tak potřebují k tomu určité osobnostní předpoklady, být empatický, umět navazat kontakt a vůbec komunikovat s lidmi. Potřebují k tomu odborné vzdělání. Naši poradci jsou obvykle speciální pedagogové nebo sociální pracovníci. A samozřejmě k tomu i nějaký balík specifických dovedností a znalostí, jak jsem říkala, krizová intervence, určitě komunikační dovednosti, práce a znalost práce s alternativní a augmentativní komunikací. A potom specifické věci podle toho, s jakým znevýhodněním dítě máme. To znamená, ve společnosti pro ranou péči jsou to zraková diagnostika a podpora zraku. Tam Centrum pro dětský sluch zase pracuje s podporou sluchu, se znakovým jazykem a s podobnými věcmi. Samozřejmě tím, že mám v týmu aktuálně v naší službě 4 poradkyně, každá má specifické vzdělání, každá má specifické zaměření, tak je skvělé, když se ten tým může doplňovat a vlastně vzájemně si třeba formou intervizí i mohou pomáhat s klientskými rodinami.
1: Na to navazuje moje další otázka, jestli vlastně ten klient nebo každá ta rodina má svého konkrétního poradce nebo možná i víc těch poradců, jak říkáte, že to je inter...
3: Ano, každá rodina má svého poradce, to ale neznamená, že nemáme možnost třeba rodinu navštívit i s kolegou, pokud potřebujeme třeba zkonzultovat nějaký náročnější problém nebo náročnější situaci, která u dítěte nebo v té konkrétní rodině nastane.
1: Paní Chovancová, jako další podobu má ta podpora, myslím tím mimo třeba to rodinné prostředí.
2: Protože... Tak gro naší práce přímo v té rodině s rodiči a s dítětem. Kromě toho ale můžeme spolupracovat také se širší rodinou, což je taky docela důležitá část té naší práce. Jde o to, že často třeba prarodiče nerozumí té diagnóze, nerozumí, v čem je to dítě jiné a potřebují to dovysvětlit a podpořit v tom přijetí toho dítěte takové, jaké je i s těmi zdravotními potížemi, které ho třeba provází. Kromě toho můžeme navštívit třeba školu, spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry, snažíme se vlastně nějak skoordinovat a podpořit ten proces zařazení dítěte do těch běžně dostupných služeb, míst, aby to bylo jednoduché pro to dítě, ale zároveň, aby to bylo jednotné, co se týče přístupu k tomu dítěti. Když nastavujeme třeba právě komunikační systémy, tak aby všichni používali stejné, aby nejel třeba ve školce nebo v nějakém volnočasovém kroužku jiný režim, než jede doma, aby z tohoto dítě nebylo zmatené. Kromě toho taky organizujeme odlehčovací pobyty pro rodiny díky dotaci Moravskoslezského kraje, kde se můžou rodiny sdílet. Taky se snažíme dělat nějaké příležitosti, kde se rodiny můžou potkat a navazat další kontakty.
1: Tak, my si teď dáme písničku. Znovu připomínám telefonní kontakt sem do studia 59 611 22 66. Prostor pro vaše dotazy nebo třeba sdílení zkušeností.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Snaha, aby na to nikdo nebyl sám, to je jeden z cílů rané péče, kterou odborníci poskytují dětem s těžkým životním startem a jejich rodinám. Bavím se o tématu s hosty ze Slezské diakonie Martinou Venglářovou, vedoucí poradny rané péče Salome a poradkyní rané péče Terezou Chovancovou. Ještě připomínám telefon 59 611 22 66. Já ještě navážu na tu školku, jak jsme, paní Chovancová, zmiňovali, že chodíte vlastně do těch školek taky přibližovat tu problematiku. Jaká ta situace je tam, když dítko do té běžné školky s tím složitějším startem vlastně zavítá? Je ta školka připravená, nebo jakou máte zkušenost? Je ta cesta lehká?
2: Jasně, není to vždycky úplně lehká cesta, ale naše zkušenost je taková, že v poslední době jsou školky otevřené těmto dětem díky tomu, že mají možnost využít třeba právě i asistenta pro to dítě a hledat tu cestu společně právě i s dalšími odborníky. Samozřejmě setkali jsme se i s tím, kde to prostě se nepodařilo, aby dítě zůstalo v takovéhle školce a muselo přejít do nějaké speciální školky nebo speciální třídy, ale většinou se nám daří teďkom ta podpora díky asistentovi, rodině a dalších odborníků v té školce zvládnout. Máme zpětnou vazbu od těch školek, kde spolupracujeme, že jsou učitelé velmi rádi třeba za to, že jim dáme tipy právě na odborné přednášky nebo webináře, kde můžou vlastně si načerpat třeba nějaké informace k tomu danému dítěti a diagnoze, kterou má.
1: Paní Venglářová, do kterých oblastí kraje našeho padá dosah vašich služeb Slezské diakonie?
3: V podstatě Slezská diakonie obsluhuje celý Moravskoslezský kraj. V rámci naší organizace máme 4 poradny rané péče. Salome, Lidie, Eunika, Matána. Mohou si lidé najít na webových stránkách. A poskytujeme službu poradny rané péče i v Jihomoravském kraji, kde jsou naši kolegové ze střediska Dorea. Musím říct, že pokud někdo má pocit, že potřebuje služby rané péče, tak může zavolat na jakoukoliv poradnu. Ty poradny jsou vlastně rozděleny podle působnosti, územní působnosti, ale samozřejmě každý poradce ví, na koho odkázat podle toho, kde konkrétní rodina bydlí.
1: Otázka na vaši kolegyni Terezu Chovancovou, jak vlastně vás rodiny kontaktují nejčastěji?
2: Nejčastěji nás kontaktují telefonicky anebo e-mailem. Občas se stane, že někdo zaklepe i na dveře kanceláře, ale tam se může stát, že nebudeme zrovna k dispozici. Tam je potom jistota využít třeba naši ambulantní dobu, která je v pátek, kdyby měl být opravdu pracovník v kanceláři přítomný.
1: No a ta první návštěva u vás ve středisku má jakou podobu, jak to probíhá?
2: Ona většinou není u nás ve středisku, ale právě v té rodině.
1: Už v terénu.
2: My už vlastně při tom prvním kontaktu, jednání se domlouváme s rodinou na tom, že to setkání by mělo proběhnout u nich, a to z těch důvodů, že jednak je to pro ně bezpečnější, nemusí se nikde trmácet, často jsou třeba přehlceni tím, že objíždí různé lékaře a další odborníky, ale taky protože to dítě se tam chová přirozeně. Je to úplně jiné, než když přijde za námi, kde je strnulé, ustrašené a vlastně je to úplně jiné dítě. A
1: kolik tak návštěv ta vaše služba běžně třeba obnáší? Nebo je to nějaké období, nějaká perioda, kterou vy s tím dítětem běžně trávíte, pak po nějakých x návštěvách třeba situace má nějaký vývoj?
2: Je to úplně individuální, ale zpravidla to probíhá tak, že se setkáváme přibližně jednou za měsíc, ty konzultace trvají asi hodinku a půl, můžou být kratší, můžou být delší. Je to podle toho, co ta rodina zrovna řeší, co potřebuje, jak dlouho udrží pozornost ona i dítě. Myslím celou tu rodinu i dítě. A vlastně spolupráce se na začátku domlouvá na rok, ale po tom roce se nějakým způsobem vyhodnocuje, jestli potřebujeme spolupracovat dál, nebo to budeme ukončovat.
1: Takže je to vlastně ušité na míru té konkrétní rodiny. A podle jejich potřeb, tak jak vy to vyhodnotíte tím odborným pohledem, co vlastně z vašich služeb by poptávali. Mm-hmm.
2: Jak to vyhodnotíme a spíše co můžeme nabídnout mm-hmm. a na tom se pak domlouváme na nějaké společné zakázce, společném cíli, na kterém se snažíme pracovat a během toho určeného období na něm tedy pracujeme. Mm-hmm.
1: Já se ještě obrátím na Martinu Venglářovou, protože my jsme si v pauze povídali o tom, že chodíte třeba do knihoven jakoby propagovat služby rané péče a že máte zkušenost s určitou věkovou kategorií. Popište to.
3: Ano, je to tak. Jsme součástí, nebo navázali jsme spolupráci s knihovnami, které mají takový celostátní program, který se jmenuje Bookstart. A vlastně v rámci tohoto programu my jednak, dalo by se říct, že propagujeme službu, ale spíš bych to nazvala jako nějakou podporou ve vývoji a výchově malých dětí. A vlastně na tyto setkání často přicházejí i prarodiče se svými vnoučaty a vlastně v té chvíli, kdy tam jsou a poslouchají, co můžeme nabídnout, jak vypadá obvyklý vývoj dítěte, tak na základě toho si třeba vezmou letáček, předají ho rodičům nebo se ptají. Mm-hmm. Někdy se stává, že následně po tomto setkání třeba telefonují. Já bych podotkla, že vlastně naší jakoby základní povinností je poskytovat poradenství, takže i v tomto směru jsme otevření spolupráci.
1: Čas na písničku, o kterou prosím v režii a pak se k tématu ještě naposledy vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi je poslední vstup. Věnujeme se rané péči, to společně s mými hosty Martinou Venglářovou, vedoucí poradny rané péče Salomé Slezské diakonie a poradkyní rané péče Terezou Chovancovou. A na Martinu Venglářovou směruje dotaz, jestli je teda služba rané péče bezplatná.
2: Ano,

0: jiné pomůcky než ty běžně dostupné. Je to pro ty rodiny cenově dostupné a jak vůbec třeba popíšme ty pomůcky specializované?
1: Určitě využíváme velkou škálu speciálních pomůcek a některé z nich jsou velmi drahé a některé z nich jsou naopak velmi levné a vyrábíme si je třeba i sami z věcí, které má rodina běžně dostupné doma. Takže záleží samozřejmě na tom, na čem chceme pracovat a co k tomu potřebujeme. U těch drahých pomůcek bych ráda podotkla, že jsou právě možnosti si je třeba půjčit. Některé máme my v poradně, můžeme zapůjčit, některé půjčujou speciální půjčovny kompenzačních pomůcek, tam se bavíme třeba více o těch fyzických handicapech nebo polohovacích pomůckách. Právě pro třeba ležící děti. Co se týče těch hraček, tak tam se dneska potkáváme s tím, že je všechno na trhu dostupnější, levné, tak někdy vidíme, že ty děti jsou naopak zahlcené těmi podněty. Tak vedeme třeba rodinu spíše k tomu, aby zpomalila, ubrala, schovala některé hračky a nenabízela úplně vše, protože když je to dítě přehlcené, přesycené, neví, na co se zaměřit, tak pak se hůře pracuje s pozorností, ale taky se špatně jako zlepšují komunikační dovednosti, protože to dítě není fixované na tu věc, kterou mu potřebujeme v tu chvíli zdůraznit.
0: A tady ten trik funguje vlastně i u dětí, které ten těžký start nemají.
1: Přesně tak.
0: Běžné populace.
1: Setkáváme se s tím i u dětí, které jsou bez nějakých oficiálních problémů a potíží.
0: Paní Venglářová, jak poradit rodičům, kteří si nejsou jistí, zatím váhají, jestli teda je všechno s tím potomkem vývojově v pořádku, váhají, jestli se mají ozvat, jak to je, bojí se, nebojí se sáhnout po té nabízené pomoci, jaké jsou zkušenosti?
2: Pokud rodiče váhají, tak my doporučujeme se ozvat. Odkážeme na odborníky, případně poskytneme základní poradenství, ale vždycky je tam nějaký záchyt toho rodiče, nějaké uklidnění v té situaci, nebo naopak, pokud měl správný nějaký odhad vývoje svého dítěte, tak ho můžeme nasměrovat právě na ty služby, které budou potřeba a které pomohou ve vývoji toho dítěte.
0: Je to jeden telefonát, který může zachránit?
2: Je to jeden telefonát, který může zachránit hodně, ano.
0: Jsou rodiny aktivní v přístupu k tomu problému z vaší zkušenosti z toho terénu, paní Chovancová?
1: Většinou jsou aktivní a to už proto, že se nám ozvou. My jsme služba dobrovolná, takže většinou, kdo nechce spolupracovat nebo nemá zájem to dítě nějakým způsobem rozvíjet, tak se nám ani neozve. Ale z těch, co se nám ozvou, tak jsou většinou aktivní. Ale pak ta míra aktivity už je zase různá podle toho, jaké jsou možnosti té rodiny. Setkáváme se někdy s tím, že jsou maminky, teda když to tak zgeneralizuju, tak častěji maminky, velmi aktivní a až přemotivované vlastně dají do toho maximum v té chvíli, kdy se dozví tu diagnozu a hledají všechny dostupné terapie, všechny možnosti, odborníky a vlastně zapomenou být jen mámou. Mít jenom vztah, ať už s tím dítětem, nebo i s dalšími dětmi, nebo s manželem. Takže tam se snažíme třeba tyto maminky trošičku pomalovat. A pak jsou zase rodiny, kde ten přístup je laxnější, mají pocit, že to dítě do toho dozraje, doroste, ale zase, když se nebude dostatečně jakoby stimulovat a podněcovat, tak samo to taky úplně se nespraví. Takže je to fakt velmi individuální a snažíme se vždycky podpořit tu rodinu zrovna v tom, kde ona potřebuje.
0: Protože ta rodina je vlastně klíčová. Vydáváte ten návod, to poradenství a pak vlastně je to na bedrech té rodiny, jak fungovat bude. A řešíte vlastně i takzvané ty skleněné děti, ty sourozence, kteří ten těžký start nemají, ale vlastně musí v rámci té rodiny fungovat taky.
1: Určitě. Strašně záleží, jak starý ten sourozenec je. Když je to třeba mladší sourozenec, tak tam to ještě tolik nejde, ale když je to starší sourozenec, tak tam opravdu připomínáme rodičům, aby si třeba vyhradili čas jenom pro toho sourozence, aby mluvili otevřeně o potřebách všech členů rodiny, aby prostě na to nezapomněli, ale aby se věnovali tomu dítěti zdravému. A stejně tak třeba i já si na těch konzultacích vyhradím čas někdy jenom pro toho sourozence, když vidím, že to je potřeba, ptám se na jeho dojmy, na jeho potřeby, ale je to fakt jako v každé rodině trošičku jinak.
0: Poslední otázka, velmi stručně, jestli asi určitě máte zpětnou vazbu od klientů i po té, co vlastně ta vaše podpora

0: podpora končí, paní Vinklářová?
1: Samozřejmě máme zpětnou vazbu od klientských rodin. Pokud se potkáme na nějakých akcích, tak jsme velmi rádi, když se přihlásí a sdílí svoje další zkušenosti nebo vzpomínají na to, jak poradkyně dojížděla do jejich rodiny. Ale fakticky vlastně po ukončení spolupráce my dáváme veškerou dokumentaci do archivu a kontakty jsou smazány.
0: Rozhlasová poradna končí, více už se dneska do našeho povídání nevejde. Já děkuji za účast a cenné rady dnešním hostům ze Slezské diakonie a odbornicím na ranou péči Martině Venglářové a Tereze Chovancové. Pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát přizveme odborníka na fotografii a bavit se budeme o tom, jak pořídit dobrou fotku z dovolené. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: Naším středečním hostem bude ředitelka Centra duševního zdraví pro děti Monika Matulová. Jako speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Taková byla dnešní poradna, zítra po 11. hodině už vás čeká host Českého rozhlasu Ostrava, teď je za 5 minut poledne, za 5 minut přijde do studia i Tereza Hájková a nabídne vám aktuální zprávy. Dozvíte se třeba, že karvinský primátor Jan Wolf podle policie zháněl osobní informace na sportovního novináře a nebo že existuje velká šance, že budova historické banky na Smetanově náměstí v centru Ostravy, která přímo navazuje na Ostravicu textiliu, by mohla projít rekonstrukcí. Zprávy tady budou za 5 minut.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Zprávy a Tereza Hájková za okamžik.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Primátor Karviné Jan Wolf scháněl osobní informace na sportovního novináře. Vyplývá to z policejních záznamů k fotbalové korupční kauze. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. Majitel historického domu chce v centru Ostravy postavit parkovací dům. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 20 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Primátor Karviné a bývalý šéf karvinského fotbalového klubu Jan Wolf scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ke kterém redaktor zmínil, že primátor nadával rozhodčím. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuříka, který píše pro deník Sport, to překvapilo.
5: Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné, pana Wolfa, a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
3: Primátorův advokát Filip Petráš nařčení odmítá. Více se ke všem obviněním vyjádří až poté, co nahlédne do spisu. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Ministerstvo průmyslu se požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Ze zchátralého historického domu v centru Ostravy bude dům zbyty. Plánuje to majitel bývalé obchodní banky v sousedství někdejšího obchodního domu Ostravice. Rekonstrukci chce spojit se stavbou parkovacího domu na rohu náměstí doktora Edvarda Beneše. Záměr podpořili městští zastupitelé. Parkování je podle mluvčího majitele objektu Jindřicha Vaňka důležitá součást investice.
6: To, aby dneska skutečně jste mohli prodávat především větší byty movitějším zákazníkům, tak ty zkrátka chtějí to parkování v nějaké dochozí vzdálenosti, nejlépe v garážích v domě. No a proto, aby ten dům plnil také svoji ekonomickou funkci, potřebujeme dostavět patrová parkoviště.
3: Město Frýdek Místek odhalilo nové štolprštajny. Celkem je tak na území města už 17 kamenů zmizelých. Připomínají židovské oběti holokaustu, ale taky odbojáře. Dodává mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
7: Město Frýdek Místek nainstalovalo 10 nových kamenů zmizelých, a to pro Marii Pětrošovou, pro rodinu Hermana Léva, Líkerníka, dále pro rodinu Landsbergrovu a taky za Jaroslava Míčka, lékaře.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude v regionu polojasno až oblačno, hlavně v Jeseníkách se vyskytnou lokální přehánky, teploty do 20 stupňů. V noci čekejte skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se může objevit slabá přehánka. Nejnižší noční teploty mezi 10 a 6 stupni. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Orlové v ulici 17. listopadu se srazilo osobní auto s motorkou. S opatrností projedete. A problémy stále hlásíte z Nového Jičína. V ulici Revoluční se vyšetřuje nehoda osobního auta a dodávky.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Téměř 5 minut popolední, tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Tereza Hájková. A teď už začíná hodina, ve které si písničky vybíráte sami. Je tady prostor pro hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Úterý 19. svátek má Ivo, takže všem Ivům blahopřejeme. No a telefonní číslo k nám do rozhlasu je pořád stejné. I v tento den je to 596 11 22 66. Hudební poštou vás bude dnes provázet Vladimír Šmehlík, tak tedy krásné poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naše dnešní putování za přáními a písničkami začínáme v bílé. Míříme do Beskyd až na Hlavatou. Tam nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den.
2: Ještě jednou hezký den vám, Vladimíre, všem v rozhlase i posluchačům. Dnes ať letí přání z Beskyd do Paršovic ke krásným kulatým narozeninám pro pana Olina Mlčáka. Za celou rodinu, přátele a známé mu přejeme hodně zdraví, štěstí, síly a spokojenosti Kočajnarovi z Bíle. A taky vám přeji k sobotnímu svátku, nebo se nedovolám, hodně zdraví. Ať se vám ve všem daří, ať tak úžasný.
1: Děkuji moc, kráte, milé. Díky moc a přeju hezký den na Bílou.
2: Tak moc.
1: Mějte se, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Zadních horách v Beskydech. Teď se přesuneme za písničkou do Poodří. Míříme do Kujav. Na telefonní lince Ostravského rozhlasu nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Já vám přeju taky hezký den a všem posluchačům a vám v rádiu. Dneska má svátek pan Ivoš Papřek, soused. Milý Ivoši, tvojemu svátku ti přejeme hodně štěstí a hlavně to zdraví, které tak nutně potřebuješ. To ti přeje Líba a Iluš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
0: Rádo se stalo a zdravíme do Kujav.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v našem dnešním vysílání jsme si pro písničku už zajeli do Beskyd a taky do Poodří a teď se podíváme na jižní předměstí Ostravy. V Hrabůvce nás čeká paní Anička. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím všechny krásné, hodné lidi od Hrabůvky až po Frýdlant. A ve Frýdlantě bych chtěla popřát Ivovi, Hudečkovi hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. A přeje mu to jedna paní z Hrabůvky, Anička. To je všechno a děkuji moc krát. Naschledanou.
1: Mějte se krásně, Aničko, naslyšenou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a míříme za čtvrtým dnešním přáním. Tentokrát do Hatě. Čeká nás tam paní Anička. Dobrý den přeju.
4: Den, pane Vladimíre, já vás vítám ve studiu a přeju vám hodně úspěchu ve vaší práci. Písničku bych chtěla poslat dneska svojemu Martinovi synovcovi, který má dneska krásné narozeniny. Martine, přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně úspěchu práci a tak dále. Co si jenom bude stát a se ti splní. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuju a pozdravuju pana Radka do Staré Běle a všechny ostatní, kdo mě znají.
3: Já děkuji za zavolání, mějte se hezky, paní Aničko, a zase se mi brzo ozvěte. Mějte se.
4: Určitě.
3: Tak naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 12 hodin a téměř 27 minut. Míříme za další písničkou. Přání teď bude mít Ondřej, který se nám dovolal z Frýdku Místku. Ondřej, tak dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát našemu kamarádovi Martinovi, který jde na vojenský výcvik, ať se nám zase vrátí.
0: Dobře.
1: To je všechno.
0: Dobře, tak Martinovi držíme palce, ať se mu vojenský výcvik podaří, ať se bezpečí vrátí zpátky domů, no a vám přeju hezký den do Frýdku Místku. Mějte se dobře.
1: Děkuju.

0: Kateřina Marie Tichá. Úžasná a skvělá píseň Zničená zem a my pokračujeme dál. Tohle je Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A míříme do Prahy, tam nás čeká Sylvie. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, dnešní písničku vybrala moje maminka, vybrala Jaromíra Majera, Jsme děti slunce, a vybrala to k svátku Ivovi Trnkovi, jejímu spolužákovi a taky spolužečce a jeho bývalé manželce Nataše, která měla svátek včera, takže takhle je to. A tato písnička, to je taková zajímavost, ona byla v Eurovizi v roce 1982, to zpívala německá zpěvačka Nicole. No a Jaromír Majer to jako převzal takhle do češtiny a no, toto vyhrálo Eurovizi v roce 82. Německá zpěvačka Niko. Tak jo, tak děkuju.
0: Ráda se stalo, mějte se krásně.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničkou teď zamíříme do Vřesiny u Hlučína. Čeká nás tam totiž paní Marie. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, paní Marie z Vřesiny. Zdraví vás a všechny posluchače. Dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny paní Arnoštka Černíková z Běle. Milá Arnoštko, dnes je tvůj hezký narozeninový den, proto ho oslavuj s radostí a úsměvem. K tomu přejeme hodně štěstí, zdraví, ať tě stále život baví. A teď si sedni chvíličku a poslechni si písničku. To ti přeje kamarádka Maruška s manželem. Děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 1:45, 1:45 a 1 minuta. Tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další písničkou, tentokrát do Kravařkoutů, protože nás tam čeká paní Julie. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore. Písničku posílám do Štětiny pro moji dceru, která oslavuje v pátek 22. května své krásné narozeniny. A 23. května slaví náš moderátor Vladimír Šmehlík jmeniny, tak písnička bude taky pro něho. A v neděli je Jany, tak písničku posílám do Prahy pro Janu Petrečkovou. Přeji vám všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásně dní v životě. Přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo vás znají a mají rádi. Vám, pane moderátore, děkuji za prostor ve vysílání. Všem přeji krásné majové dny a naslyšenou.
0: A já vám moc krát děkuju za přání. Bylo to opravdu velmi milé. Mějte se krásně. To byla paní Julie z Kravařkoutů.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě končí hudební pošta. Za dalších 5 minut už budou připraveny aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dozvíte se například, že lidé z Havířova už vybrali vítězné projekty tamního participativního rozpočtu. No a po zprávách vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nabídneme další rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmihlík. Mějte krásné odpoledne na Moravě a ve Slezsku.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína bude vyrábět obrněné vozidla Bushmaster pro evropské armády. Krnov dnes pořádá diskuzi pro obyvatele tamního sídliště pod Cvilínem. Lidé z Havířova vybrali vítězné projekty participativního rozpočtu. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně oblačno a místy zaprší, teploty do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského je aktuálně nasazuje i armáda napadené Ukrajiny.
3: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojujeme do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
1: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Obyvatelé sídliště pod Cvilínem v Krnově dnes mohou přijít na diskuzi se zástupci města. Tamní radnice chce zjistit, co lidem v městské části chybí. Setkání začíná v 17 hodin ve školní jídelně základní školy na ulici Žižkova. Své podněty mohli lidé poslat s předstihem přes elektronický dotazník, říká Kristýna Kutálková z krnovské radnice.
4: Nejvíce zmiňované bylo asi dle očekávání si i myslím parkování, nedostatek parkovacích míst, parkování na nesprávných místech a podobně. Potom bylo hodně zmiňováno špatný stav komunikací, chodníků, dostatek dětských hřišť, takže je jich tam dost, ale nejsou úplně v ideálním stavu.
1: Havířovská radnice zná letošní vítězné návrhy participativního rozpočtu. Lidé hlasovali o nápadech na zlepšení veřejného prostoru ve městě do poloviny května. Radnice uskuteční 7 projektů celkem za 5 milionů korun. Vznikne třeba velkoplošná malba na stěně tělocvičny základní školy Karolíny Světlé v Podlesí.
5: Město opraví a zmodernizuje 2 víceúčelová hřiště. Radnice podpoří také vznik pump tracku pro cyklisty nebo úpravu plochy kolem zvoničky v Dolních Datyních. Skoro 200 tisíc získají lidé z Životic na komunitní akce. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může objevit slabá přeháňka. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, v údolích ojediněle kolem 4. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bohumíně v ulici Ostravská se srazila 2 osobní auta, počítejte se zdržením. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Jestli jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, tu jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tři šaliny, podle
1: vás. No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Mm-hmm. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a skupí semky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ne. Ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost a to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo a dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofona, co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a to na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no, teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? Je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste ano, vyhrál jsem roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí

0: a nejsem jako Kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
1: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
0: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
1: A potlesk, ne?
0: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo.
1: Abyste to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. A doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte, jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hnojiva v Česku zdražují, zemědělci možná omezí jejich dávkování. Oprava propadu vozovky omezí od zítřka provoz na silnici mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. Ostravští vědci testují nový způsob recyklace odpadního polystyrenu. Zítra bude většinou oblačno, lokálně zaprší a naměříme do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Zemědělci zvažují, že budou méně hnojit kvůli zdražování. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy plodin. Zemědělci proto požadují systémová řešení růstu cen na evropské úrovni, říká předseda svazu Martin Pícha.
2: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, to může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
0: Většina zemědělců má letos podle Píchy ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl nastat příští rok. Řidiči musí od zítřka počítat s dopravním omezením na silnici první třídy číslo 58 ve směru z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm. V úseku u penzionu a restaurace Janoštík začínají práce na opravě propadu části vozovky. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové tam budou až do pátku semafory.
3: Omezení platí od středy 20. května do pátku 22. května. Po dobu stavebních prací bude doprava v místě vedena kyvadlově, provoz budou řídit semafory. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a počítání s možným zdržením.
0: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů, anebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě zkouší nový způsob likvidace a dalšího využití odpadního polystyrenu. Testují chemickou přeměnu na benzonitril, který je potřebný například v lékařství. Jak potvrdil jeden z autorů nápadu, Radek Zbořil, drtivá většina polystyrenu končí na skládkách a tento způsob recyklace je podle něj navíc velmi účinný.
4: Benzonitril je velmi cenná chemikálie k výrobě řady léčiv, například na léčbu diabetes, vysokého tlaku, protizánětlivých léků. Dneska cena kila polystyrenu je přibližně 40-50 korun, zatímco cena jednoho litru benzonitrilu se pohybuje mezi 15 až 3 tisíci korun v závislosti na čistotě.
0: Ostravští a zahraniční vědci aktuálně zkoumají možnosti využití této metody v praxi.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 29. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A za malý okamžik zmíníme aktuální událost. Primátor Karviné Jan Wolf scháněl podle vyšetřovatelů osobní informace na sportovního novináře kvůli kritickému článku. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu z policejních záznamů ke korupční a sázkařské fotbalové kauze. Další detaily přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za chvíli. Klidný poslech přeje Pavel Janošec.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 14 hodin 13 minut a investigativní tým Českého rozhlasu detailně mapuje úplatkářskou kauzu, která otřásla českým fotbalem. Dnešní díl seriálu Akce Úklid, který najdete i na webu a podcastových aplikacích, odhalil dosud nezveřejněné informace o roli primátora Karviné Jana Wolfa. Podle policie úkoloval svého řidiče, ať mu sežene osobní informace na novináře deníku Sport Michala Koštuříka. Bylo to v květnu roku 2020. 24 a Wolfovi, který tehdy šéfoval karvinskému fotbalovému klubu, se nelíbil článek o utkání jeho klubu se Zlínem. Investigativní tým to zjistil z policejních záznamů o fotbalové kauze, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Policie označila jeho chování za mafiánské. Primátor ale nařčení odmítá. Více k tomu řekne reportér Artur Janoušek, se kterým jsme živě ve spojení a přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Které konkrétní informace primátor scháněl?
1: Podle těch policejních odposlechů rozčilený primátor v tom květnu 2024 volal svému řidiči, aby mu zjistil, který novinář popisoval to zmíněné utkání mezi Karvinou a Zlínem, a pak toho řidiče zaúkoloval, ať mu zjistí, kde ten novinář bydlí a odkud pochází. Policisté tento hovor nahráli v době, kdy Wolfa odposlouchávali kvůli té rozsáhlé korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Z toho, co přesně si kriminalisté tehdy v květnu 2024 zapsali do policejního dokumentu, z toho teď citujeme.
2: Takovéto jednání, sbírání osobních informací, patří spíše k mafiánským praktikám, nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu.
0: Arture, o čem byl ten článek, který primátora vlastně tak naštval?
1: Sportovní novinář Michal Koštuřík v tom článku zmínil nevybíravé chování primátora Wolfa vůči rozhodčím během toho zmíněného zápasu. To utkání totiž skončilo remízou, což nesla domácí Karviná velmi, řekněme, hořce. Novinář Koštuřík nám řekl, že si ten zápas dodnes vybavuje právě kvůli chování Wolfa, který tam podle něj vulgárně nadával a vyhrožoval rozhodčím.
3: Pamatuju si, že jsem byl u kabin a teď tam řval nějaký člověk, kterého jsem neviděl, protože byl tam za rohem a řval prostě šíleným způsobem na rozhodčí. Nebudu říkat úplně přesně, protože to nepamatuju doslova, ale byly to vulgarity, bylo to nějaký způsob zastrašování, vyhrožování.
1: No a u místních novinářů si pak Koštuřík ověřil, že to byl skutečně Wolf. Navíc si Koštuřík nevybavuje, že by si tehdy Wolf nějak oficiálně na ten jeho text stěžoval. A o to víc ho pak překvapilo, že o něm scháněl ty informace.
3: Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné pana Wolfa, a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
0: A Arture, jak to vysvětluje primátor Karviné Wolf?
1: Tak ten to popírá, víc to ale komentovat nechtěl, a to ani jeho advokát Filip Petráš.
4: Já bych v téhle souvislosti rád uvedl, že co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá a blíže se k celé situaci a vůbec k veškerým obviněním vyjádří po té, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.
1: My jsme se samozřejmě ptali i Wolfova řidiče Adama Krzana, který pracuje pro karvinský magistrát. Ten popřel, že by od něj takovou službu primátor někdy žádal. Tvrdil nám, že Koštuříka vůbec nezná a že Wolf od něj nikdy nechtěl opatřit osobní informace ani na žádné jiné osoby. No, my ale vycházíme přímo z toho policejního dokumentu. Policie Wolfa odposlouchávala přes měsíc a spolu s dalšími 31 lidmi ho letos v březnu obvinila v té rozsáhlé korupční a sázkařské kauze. Wolfa policisté viní z podplácení a z toho, že se podílel na zmanipulování několika zápasů ve prospěch Karviné. Wolf ale odmítá, že by někdy někoho podplácel.
0: Tady živě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportér Artur Janoušek ke kauze primátora Karviné Jana Wolfa. Arture, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním handicapem. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty svý myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
2: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
2: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
2: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
2: Do Domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
2: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 14:35. Po 15. hodině vás ve vysílání pozveme na Slezsko-Ostravský hrad, a to za pohádkou o důlním skřítkovi. Chtějí malým klukům a holčičkám přiblížit dějiny hornictví právě prostřednictvím pohádek, tak zjistíme, jak to vypadá v praxi. Také pozveme na zámek v Kunině, konkrétně do zámecké kuželny, kde je k vidění zajímavá výstava. No a po 16. hodině nás samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava čeká pravidelná humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu Herec Václav Vidra. No a spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem vám vždy nabídnou scénku a vy jako posluchači budete rozhodovat, kterou z těch nabízených scének budete chtít slyšet. No a co nás čeká už za malou chvíli? Zaměříme se na riziko srážek řidičů se zvěří, protože ze zjištění Centra dopravního výzkumu vyplývá, že co 2 km a 700 metrů hrozí řidičům v Moravskoslezském kraji tato srážka. Detaily přidáme už za chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ním mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

14 hodin a 44 minut, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Co 2 kilometry a 700 metrů hrozí řidičům v Moravskoslezském kraji srážka se zvěří.

0: 1300 srážek se zvěří nahlásili od října do letošního března řidiči v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z aktuálního zjištění takzvaného Srna indexu. Pročetla ho i reportérka Natálie Janišková, která je teď ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak Natálie, která místa v kraji jsou v tomto směru nejnebezpečnější?
1: Je to asi 237 metrový úsek u Frýdku Místku na silnici druhé třídy číslo 473, která vede na Šenov a tam za to sledované období, jak už si říkal, půl roku od loňského října do letošního března se stalo 10 nehod se zvířaty. Obecně, když statistiky rozdělíme na jednotlivé okresy, tak nejvíce takových incidentů nahlásili řidiči právě na Frýdecko-Místecku celkem 298. Druhá příčka patří Novojičínsku, tam je to hned 282 nehod, no a třetí příčka patří Opavsku s číslem 251 a nejméně takových událostí je na Ostravsku. Když se to přepočte na délku silnic, tak se nehoda stane co 2 kilometry a 700 metrů.
0: A dá se nějak vypozorovat,

0: Kdy je takových nehod nejvíce?
1: Tuto statistiku Srna Index tvoří Centrum dopravního výzkumu společně s Generali Českou pojišťovnou a vychází z policejních statistik a zhlášení na tísňovou linku 158. Centrum údaje zveřejňuje každého půl roku a tentokrát je to tedy za zimní období, kde bývá dříve tma. A k těm konkrétním údajům z dat vyplynulo, že nejkritičtější byly čtvrtky, a to mezi 16. a 17. hodinou. A v jednom dni se vůbec nejvíce nehod se zvěří stalo v regionu 18. listopadu, kdy řidiči nahlásili 20 takových událostí. Čísla to samozřejmě nejsou kompletní, protože vycházejí z nahlášených nehod. U menších zvířat to řidiči často nehlásí. Obecně nejvíce se v policejních statistikách celorepublikově objevují sražené srny. Takových situací je přes 80%, necelých 10% pak připadá na divoká prasata a ve zbytku jde o menší zvířata. A na D11, což je tedy dálnice z Prahy na Hradec, zaznamenali policisté i sraženého vlka.
0: A teď prakticky, co by měli řidiči po střetu se zvěří dělat?
1: Pokud to jde, tak hned samozřejmě umístit varovný trojúhelník. Pokud je někdo zraněný, tak kontaktovat záchranáře a pak policii. Pak je nutné kontaktovat pojišťovnu a udělat si kvůli škodám fotodokumentaci. Lidé by rozhodně neměli se zvířaty manipulovat sami, protože to může být nebezpečné. Manipulace se zvířaty přísluší jen myslivcům, které kontaktují policisté.
0: Aktuální zjištění takzvaného Srna Indexu, tedy srážky se zvěří řidičů na silnicích, jsme probrali ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s reportérkou Natálií Janeškovou. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 14 hodin, téměř 58 minut, připraveny jsou zprávy, mimo jiné v nich uslyšíte, že minimální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou a také se dozvíme, že do ulic Karviné vyrazily hlídky, které radí stříděním odpadu. To tedy už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. No a pak po 15. hodině vás pozveme na Slezsko-Ostravský hrad a nebo také do kuželny na zámku v Kunině. Bude toho samozřejmě více.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinec.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. V Hlučíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Do ulic Karviné vyrazily hlídky, které radí s tříděním odpadu. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Jeden litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv zatím platí do konce měsíce. Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se dvěma samostatnými pokoji. V každém bytě je společná kuchyňka, hygienické zázemí a obytné prostory. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboňová, stavba vyšla na 37 milionů korun. 22 milionů kraj získal ze státní dotace.
4: Nová sociální služba je určena lidem od 18 let s diagnózami, jako jsou schizofrenie, psychotické či afektivní poruchy nebo organický psychosyndrom. V chráněném bydlení jsou nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
2: Karvinou trápí odpadky vedle kontejnerů. Třídící hlídky v terénu proto upozorňují obyvatele na správné třídění odpadu, vysvětlují rozdíly mezi jednotlivými komoditami a pomáhají lidem zorientovat se v tom, co kam patří. Součástí akce je i možnost zapojit se do soutěže, upřesnila Jana Majerová z Karvinského magistrátu.
5: Nejde jen o samotnou soutěž, ale hlavně o osvětu a připomenutí, že správné třídění odpadu pomáhá udržovat zdravé přírodní prostředí a také čisté město Karvina. Chceme lidem ukázat, že zapojit se může opravdu každý.
2: Město Frýdek-Místek odhalilo 10 nových kamenů zmizelých, připomínají židovské oběti holokaustu i odbojáře. Jeden z pamětních kamenů na Nerudově ulici nese jméno Marie Pietrošové, která ve svých 20 letech převáděla uprchlíky přes Beskydy do Polska.
6: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí.
7: Říká Milena Ručková přímo před domem, kde se mladé odbojářce před 86 lety narodila.
6: Za 10 dnů po porodě maminku gestapo odvezlo. Čili to zrovna vychází na dnešní den.
7: O to, že na nově položeném Stolpersteinu je jméno Marie Pietrošové, se zasadila i Kateřina Švarcová.
8: Ten její příběh, tak ten mi přišel tak důležitý z hlediska, protože je to žena. Je to žena, která byla převaděčka v velmi útlém věku.
7: Právě v odboji potkala i otce své dcery. Ten ale zanedlouho odešel do Anglie. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra bude v regionu zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 u exitu 366 Vrbice ve směru na Polsko stojí porouchané auto, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. No a za milý okamžik představíme pohádku o důlním skřítkovi, který se pod zemí potká s malířem. S touto pohádkou se mohou děti seznámit totiž na Slezsko-Ostravském hradě. Vymyslel ji tamní historik, protože chtěl malým klukům a holčičkám přiblížit dějiny hornictví. No a my se na Slezsko-Ostravský hrad podíváme už za okamžik. No a také se podíváme do Kunína, do tamní kuželny, na zajímavou výstavu, alespoň zprostředkovaně. Čeká nás také pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Jestli vás někdy napadlo, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina, tak na to odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A bude toho samozřejmě více. Nevynecháme ani připomenutí pochoutkového roku. Tak si na to počkejte. Hezký odpolední poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. No a jak přiblížit historii našeho kraje spojenou s hornictvím dětem, tak našli odpověď na Slezsko-Ostravském hradě. Zkusili to prostřednictvím pohádek, her a kreslení. Na hradě totiž aktuálně vystavují tvorbu šinovského malíře Viléma Vinšeho, který zdokumentoval celý pracovní cyklus šachty. A dětská část výstavy pomáhá malým návštěvníkům do tohoto světa nahlédnout.
1: Výstava ze života horníkova na Slezsko-Ostravském hradě má i svoji dětskou část, určenou tedy pro ty malé návštěvníky, a to už ten vstup tady na tu dětskou část výstavy předurčuje.
2: Ano, výstava má část, která je věnovaná dětem, protože Vilém Vinče maloval i ilustrace do dětských knih, do pohádek. A proto jsme se rozhodli vzít ty ilustrace a vytvořit z nich takovou dětskou sekci. Moc bychom teď chtěli poděkovat za to rodině Vinčově, že nám povolila použít ilustrace na tuto část výstavy. A tohle s tou částí jsme se snažili přiblížit té mladší, té nové generaci, tu historii toho našeho kraje. Jsou tady ilustrace z dětské knihy s názvem Hornická pohádka od Zdeňka Bára, kterou ilustroval právě že Vilém Vinče. A jsou to krásné obrázky, jsou na nich skřídci, jsou na nich koníci, a jsou na nich zobrazení horníci, štoly a celá pracovní činnost. A aby ty ilustrace nebyly jenom takové obrázky pověšené, tak jsme se rozhodli i vytvořit pohádku s názvem O skřídkových, který chtěl být namalován, která pohádkově, ale i edukačně bude malé návštěvníky informovat nebo jim sdělí, proč se těžilo, proč to bylo důležité a o tom hornickém životě. A zajímavostí je, že ten skřítek jednoho dne dole potká člověka, který není horník, ale je malíř, který maluje tam dole, a pro něj je to strašně zvláštní, protože ten skřítek, ten důlní skřítek si myslí, že tma se namalovat nedá, ale ten malíř ho nakonec přesvědčí o opaku.
1: Pohádka může prozradit z vaší hlavy.
2: Ano.
1: A jinak Vilém Vinče, vlastně on se vracel do toho dolu, přestože tam strávil ten začátek toho svého pracovního života. Čili to prostředí důvěrně poznal, ale on, pokud se nemýlím, fáral i v pozdějších letech.
2: Fáral i v pozdějších letech, měl to dovoleno, mohl sfárat. Samozřejmě on si tam dolů nebral plátno, barvy a všechny další malířské potřeby. Jezdíval tam jenom se skicákem, kdy si rychle zaznamenal ty pohyby, to prostředí, a pak samozřejmě to dodělával nahoře ve svém rodném domě v Šenově.
1: Pozor na hlavu při vstupu do dětské expozice pro ty vyšší návštěvníky.
2: Ano, jelikož je to dětská výstava pro ty nejmenší, tak jsme se ji rozhodli uspůsobit i návštěvníkově výšce, takže dospěláky upozorňuji, ať si dávají pozor na hlavu, je to tady trošku snížený strop, ale nemusí se bát, protože tady jsou připravené i helmy, které si můžou nasadit na hlavu a být tak chráněni před tady těmi dřevěnými stojkami.
1: U stolečku si mohou děti vymalovat obrázky s tematikou hornického prostředí a je tady i taková zvuková kulisa.
2: Celou výstavu doprovázejí zvuky, zvuková smyčka, samozřejmě s hornictvím, takže ta smyčka obsahuje například sjíždění klece, kopání uhlí, zvuk vody, která byla běžně v dole přístupná. Dokonce jsme objevili i zvuk tlumeného výbuchu, který tady také zazní, ale návštěvníci musí být hodně potichu, aby ho uslyšeli, je velmi tlumený, ale stávalo se to, že občas dole došlo k nějaké explozi, a všechny zvuky, které tady od vrtání, kopání po důlní lokomotivu, jak jsem říkal, vás mají vtáhnout do celé té výstavy. Takže všechny vjemy jsou tady zapojeny, i čich, protože když budete procházet kolem těch fáraček, tak oni přece jenom mají specifickou vůni.
1: Dodává Lukáš Čopík z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zajímavé zážitky nabízí zámek v Kunýně těm, kdo mají rádi umění. Projít si tam můžete například výstavu otevřenou v zámecké kuželně. No a pozvánku už přidá kastelán zámku Jaroslav Zezlučík, se kterým jsme v telefonickém spojení a přejeme hezké odpoledne.
2: Dobré hodně.
1: Výstava zpřístupněná v zámecké kuželně se jmenuje Stavby inspirované antickou a staroegyptskou kulturou. Tak nám ji prosím představte a také její autory.
2: Tak já bych chtěl říct, že autorkou té výstavy je paní inženýrka Lenka Křesadlová se svými spolupracovníky z Metodického centra zahradní architektury z Kroměříže, lépe řečeno z té nádherné květné zahrady. Chtěl bych říct, že to není první výstava, kterou tento tým připravil tady pro náš zámek. My jsme tu spolupráci začali před několika lety Harachovským rokem, takže my jsme mapovali Harachovské zahrady v České republice. Následovala velmi krásná výstava o orientálních stavbách v zámeckých zahradách a nyní tedy představujeme ty inspirace antické a staroegyptské v našich tuzemských zahradách na Moravě, v Čechách, ve Slezsku. Musíme říci, že ta starověká civilizace, zejména antické Řecko, Řím, Egypt, velice ovlivňovaly podobu zahrad a parků v českých zemích. Ti tvůrci, majitel zámku, hledali zde ideál krásy v tom tehdejším umění. Oni se inspirovali různými cestami do zahraničí, které podnikali samozřejmě také studiem dobových vzorníků, knih a tak dále. V 18. století to je považováno za vrchol zámeckých zahrad, byly projektovány pohádkové zahrady, které byly inspirovány právě tou antickou kulturou, ale třeba ty staroegyptské motivy byly považovány za velice tajuplné do té doby, než bylo rozluštěno egyptské písmo, hieroglyfy, tak zde učenci hledali různé záhady, ezoterické vzkazy a tak dále, takže ta zahrada, pak ty zahrady skutečně jsou velice, velice zajímavé. Mapujeme zahrady, které lidé znají, jako například zahrady v Lednicích, Litvišenské zahrady, které jsou takové ty asi nejznámější, ale třeba také zámek ve Vlašimi, či zámky různých moravských rodů, jako byly Chorinští, Zlecké, ve Veselí na Moravě, nebo například zahrady hrabat Mitrovských.
1: Do kdy můžeme výstavu vidět?
2: Výstava je otevřena v otvíracích dobách zámku, je zcela volně přístupná v zámecké kuželně, takže když lidé navštíví zámek a budou čekat například na prohlídku nebo budou pouze projíždět, můžou přibrzdit a tu výstavu v otvíracích dobách zámku, to znamená od úterka až do neděle od 10 do 17 hodin můžou kdykoliv navštívit.
1: Je tam jeden zrestaurovaný obraz z původní zámecké sbírky, který se na zámek nedávno vrátil a zobrazuje místo, které je jaksi regionálně propojené. Tak na co jste přišli, co jste objevili?
2: Tak ten obraz se nám vrátil po roce z Prahy od restaurátorů. Je to původní obraz naší zámecké sbírky. My jsme rádi, že se nám vrátil, protože obraz maloval Tadeáš Milian, hranický malíř, samouk, který ovšem maloval nádherné, velice věrné krajiny a podoby různých sídel a krajin. My jsme obraz, který jsme před několika lety zdědili z majetku rodiny Schindlerů, majitelů zámku, který zachycuje náš kunínský zámek, zapůjčovali nedávno do Prahy, do Národního muzea na výstavu věnovanou Františku Palackému, takže v pravý čas se nám vrátil tento rozměrově menší obraz. My jsme využili naše sociální sítě, které jsou velice aktivní a poprosili jsme naše příznivce, aby nám pomohli s určením, o jakou krajinu se jedná. A s jejich pomocí se nám podařilo zjistit, že se jedná o pohled na Rožnov a Rožnovskou Bečvu. Dokonce jsme uměli spojit jaksi tento obraz s příběhem, který rozvíjíme u nás na Kunínském zámku, kdy Kunínem projížděl tatínek pozdějšího císaře Františka Josefa I. a čtyři obraz František Karel, tehdy vznikla nádherná slavobrána, která byla zaznamenána také na jednom obraze. No a druhý následující den projížděl Rožnovem. A právě ten obraz zachycuje kopec, který se nazývá dnes Petřeková stráně, dříve Karlův kopec, a tam právě byl také správcem panství Drobníkem uvítán onen arcivévoda. Takže proto možná také ten obraz byl namalován pro Kunínský zámek.
1: A tento obraz návštěvníci uvidí?
2: Ano, obraz je nyní vystaven v takzvaném Schindlerovském pokoji zámku a společně s dalšími předměty, které jsme před několika lety přivezli z Rakouska, z majetku této rodiny, která vyhasla. Je to na tisícovka věcí, uvidí návštěvníci a samozřejmě mnoho dalších předmětů během prohlídky našeho zámku. Od úterka do neděle jsme otevřeni a veme samozřejmě návštěvníky tak na tento víkend, kdy nás čeká projekce filmu Modrá krev, dílo Riegerové a přijede také potom Františka Palackého, majitel zámku z Malče, a bude následovat beseda křeslo pro hosta s tímto velice významným hostem. Připomínáme rok Palackého, velké výročí 150 let úmrtí tohoto slavného žáka naší kunínské hraběnky Marie Waburgy.
1: Do kuželny zámku Kunín i na jiná místa na zámku nás pozval kastelán Jaroslav Zezlučík. Děkujeme a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
2: Děkujeme. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria.
1: A je to tady, můžete vyhrát CDčko Toulky českou minulostí a samozřejmě být zařazeni do toho slosování, o kterém jsme hovořili před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Takže číslo 596 11 22 66 je k dispozici. Kdo je právě teď u telefonu? Hezké odpoledne přejeme.
2: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova.
1: Tak Hanko, vy jste se dovolala jako první a získáváte CDčko Toulky českou minulostí.
2: Tak jupí, věřím, že... děkuji.
1: Já, budeme jásat společně, chceme fanfáru. Tak, a teď jen čekat do pátku, do pátečního odpoledne, zda budete možná tou výherkyní, která získá onen víkendový wellness pobyt v hotelu Bavaria Volný.
2: No, byla bych moc ráda, dám od rána chladit šampus pro jistotu.
1: No, tak jako tak ten šampus dejte chladit a kdyby to nevyšlo, tak ho stejně bouchněte, aby byla radost. I tak si uděláte vlastně potěšení radost. Budeme to přát tomu, kdo si to nejvíc zaslouží, náhoda tomu bude chtít. Budeme vám držet palce. Děkujeme. Děkuji za zavolání a zůstaňte ještě chvíli u telefonu, napíše si vaše kontaktní údaje. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelené šišky. Ne zelené, ale zelné. Jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně tato jídla nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kila slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a 1 vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele. A přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně, najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí si teď navál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce. Uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnou, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde cibule.

0: Já to trošku opepřím, ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: No a my to potvrzujeme, vypadá to opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Roman Paulus si původní recept na zelné šišky vylepšil o brambory. A celý recept, i ten původní od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíce oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový desert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. Krnov dnes pořádá diskuzi pro obyvatele tamního sídliště pod Cvilínem. Český Těšín uzavřel lávku nad tratí, a to kvůli jejímu havarijnímu stavu. Zítra bude většinou oblačno, místy zaprší a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Obyvatelé sídliště pod Cvilínem v Krnově dnes mohou přijít na diskuzi se zástupci města. Tamní radnice chce zjistit, co lidem v městské části chybí. Setkání začíná už za hodinu v jídelně základní školy na ulici Žižkova. Své podněty mohli lidé poslat s předstihem přes elektronický dotazník, říká Kristýna Kutálková z krnovské radnice.
3: Nejvíce zmiňované bylo asi dle očekávání si i myslím parkování, nedostatek parkovacích míst, parkování na nesprávných místech a podobně. Potom bylo hodně zmiňováno špatný stav komunikací, chodníků, dostatek dětských hřišť, takže je jich tam dost, ale nejsou úplně v ideálním stavu.
0: Český Těšín dnes uzavřel lávku nad železniční tratí na ulici Podzvonek. Podle radnice je v havarijním stavu. Lidé mohou místo obejít po chodníku na Jablunkovské ulici a dále podchodem u obchodu. Přecházení kolejiště v místě uzavřené lávky je zakázáno. Navíc hrozí nebezpečí v souvislosti s provozem vlaků a elektrickým vedením. Havířovská radnice zná letošní vítězné návrhy participativního rozpočtu. Lidé hlasovali o nápadech na zlepšení veřejného prostoru ve městě do poloviny května. Radnice uskuteční 7 projektů celkem za 5 milionů korun. Vznikne třeba velkoplošná malba na stěně tělocvičny základní školy Karolíny Světlé v Podlesí.
4: Město opraví a zmodernizuje dvě víceúčelová hřiště. Radnice podpoří také vznik pump tracku pro cyklisty nebo úpravu plochy kolem zvoničky v Dolních Datyních. Skoro 200 000 získají lidé z Životic na komunitní akce. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení skončí 19. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
6: Ano, slepě viděla.
5: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
6: Já jsem fakt ale už přeslazený.
5: Fakt,
6: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
5: Ano, a pobavíme se.
6: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pět?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat v 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď budu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to tvůj jsme nešeřeje. Lumpa! Teď si mi ještě ke všemu do toho popel šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, aby si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, Igor, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón. Jako koza na pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, ty bys mohla, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Proč takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat, no to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůra,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou
3: hodinu! Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky, když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevalo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mamu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěkného, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky no, otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení.
0: Noci, no. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i toho. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu u dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evěn Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den. Tady je Petr z Teplice nad Bendlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTP Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat, tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tíhle, to jste už jenom. Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde ráno, chytná to, vyhodím z okna!
6: Aha! Že jsi to už dávno neudělal?
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to! Tebe!
6: Fáně! Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
6: Těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže jsi přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to věčně.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Už jsme u toho, výborně.
6: Kam jdeš? Tady teplichu. Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat, tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nebo já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: My jsme si zalukžovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihneme toho funěze.
8: No, to je 8 pryč, to.
7: Je, definujeme se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekli akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně, ještě jednou všechno nejlepší od nás obou a vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal.
1: Že? Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom, co
2: přijde,
1: se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo no, kocour by se na tom vozil, taky možný, no. No, ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: ty se namakal robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no, určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká. Jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: Ona tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takový, já nevím, no asi
1: více nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to nepředávám.
1: To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou,
2: určitě,
1: se svým životem spokojený, pak
2: případě,
1: může
2: ano.
1: pomáhat
2: někomu
1: dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš
2: no
1: čas na to hodinku tady
2: jo,
1: ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: A co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
4: No co, co pak já vydržím ledaco. Co, jako, budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím. Tak začni ty.
4: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na pěruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne, nenudí. Ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tadyhle... Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo nosím jen takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby jsi se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby jsi mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš udržbář Lapkov.
3: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: Já nevím, no tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš. Ne, tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Heď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přibyl jsem mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád? Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás s vás videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý den, tu je Jana Skalica. Zdravím pana Vidru a pana moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felix Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska.
2: Den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felix
1: Holzmanna. Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já
6: ano.
2: To mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: mě to
2: baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává, to je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, my sama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: I
1: vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, bych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je, to je hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no.
8: Ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady,
7: jo, jo. Vlastně
8: obrácení,
7: tady, že
8: jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Humoriáda. Hodina.

0: A ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
0: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
0: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
0: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
0: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, kdy jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koně.
0: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS 90 0104. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia.

0: Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
0: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
2: Tak to jsem z Prostřena v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
2: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
2: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
2: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
3: dobrý
1: Bčko?
3: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
2: Dobrý den, Irenko.
3: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
4: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
5: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
4: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
5: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potes, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
4: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
5: Jak rozdělili?
4: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel, bych se
5: vám. Co větře, umíte zpívat?
4: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
5: No tak si to zkusí.
4: Tak se ho zkuste.
5: A... Já, vy.
4: Jo, já, jako ano.
5: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
4: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
5: Dovolte, jaký N?
4: Já budu zpívat na tý louce zelený.
5: Co větře, umíte zpívat?
4: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
5: To vyzkoušejte.
4: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
5: No a schápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
4: No já mám náhodou školený
5: ale
4: hlas.
5: Ale jděte, prosím vás.
4: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
5: Jste probíral celou teorii?
4: Celou teorii, ano.
5: No ale vidět to na vás není.
4: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý. Jste
5: zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
6: Na té teorii?
5: No všem, že ne.
6: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
5: No.
6: Kde například myslíte, že vzniká tón?
5: Maličkost.
6: No tak nemyslíte.
5: To sice v krku, hrdle.
6: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
5: V žaludku?
6: V žaludku.
5: No, jak byste dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
6: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
5: Zpěvný.
6: Nebo zpěvný, no.
5: Ale víte, že to slyším poprvé.
6: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
5: Ano.
6: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
5: Myslíte vzduch.
6: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
5: hlasivka,
6: zachytí.
5: Hlasivka.
6: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
5: Vibrovat odborně, vibrovat.
6: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
5: To je zvláštní.
6: No jo.
5: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
6: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat. Humoriáda.
1: Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
2: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje.

0: vám, ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Primátor Karviné Jan Wolf sháněl i osobní informace o sportovním novináři. Vyplývá to z policejních záznamů k fotbalové korupční kauze. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Osoblaha postaví novou turistickou stezku. Zítra čekejte většinou oblačno, místy přehánky a teploty kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Nelíbil se mu článek, ve kterém redaktor zmínil, že Wolf během zápasu mezi Karvinou a Zlínem nadával rozhodčím. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Podle kriminalistů Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Wolfův advokát Filip Petráš to odmítá.
3: Já bych v téhle souvislosti rád uvedl, že co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá a blíže se k celé situaci a vůbec k veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.
1: Novináře Koštuříka zjištění policie překvapilo. Českému rozhlasu řekl, že se s ničím takovým dosud nesetkal. Zhruba 1850 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. V druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 000 míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
4: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
1: Turisté v Osoblaze na Bruntálsku budou moci využít novou naučnou stezku. Radnice ji postaví do konce srpna a zájemce provede zajímavými místy v obci. Začínat bude u historické budovy tamního vlakového nádraží. Tam si budou turisté moci vyzvednout i mapku, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
5: Mohou vidět krásný areál parku, dále mohou projít kolem historických hradeb až na naše náměstí, kde uvidí naši kašnu, kulturní památku a zakončit tady tuhletu stezku mohou na židovském hřbitově.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, postupně má na obloze přibývat mraků. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Svinově v ulici Bílovecká u křižovatky s Polaneckou se srazila dvě osobní auta, s opatrností projedete. A nehodu hlásíte taky z Havířova. V ulici Mánesova havarovalo osobní auto s cyklistou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: S
6: 4 minuty po 17. hodině a připravený je přehled důležitých regionálních událostí. Co vše dnes v rámci dne v kraji uslyšíte? Tak třeba to, že z historického centra Ostravy zmizí jedna z posledních ruin. Jde o chátrající budovu vedle obchodního domu Ostravice. Té chce investor vrátit původní podobu a podniká kvůli tomu doslova detektivní pátrání. A to po sochách, které z průčelí zmizely na přelomu tisíciletí. Také se podíváme a připomeneme židovské oběti druhé světové války. Ovšem, nejen tyto připomínají kameny zmizelých. Na Nerudově ulici ve Frýdku Místku mohou kolemlující vidět také kámen se jménem Marie Pietrošové. Ta převáděla válečné uprchlíky i odbojáře přes hory do Polska. No a další informace, kterou uslyšíme, se týká bezpečné jízdy co 2 kilometry a 700 metrů totiž hrozí řidičům v Moravskoslezském kraji srážka se zvěří. Vyplývá to ze zjištění Centra dopravního výzkumu. Detaily samozřejmě včas přidáme. No a také vás pozveme na malý výlet do Vrbna pod Pradědem k informačnímu centru. Přidáme i předpověď počasí. Bude toho více.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. Stavba vyšla na 37 milionů korun. 22 milionů získal kraj ze státní dotace. Ze zchátralého historického domu v centru Ostravy bude dům s byty. Plánuje to majitel bývalé obchodní banky v sousedství někdejšího obchodního domu Ostravica. Rekonstrukci chce spojit se stavbou parkovacího domu na rohu náměstí doktora Edvarda Beneše. Záměr podpořili městští zastupitelé. Více o tom už za pár minut. Český Těšín dnes uzavřela lávku nad železniční tratí na ulici Podzvonek. Podle radnice je v havarijním stavu. Lidé mohou místo obejít po chodníku na Jablunkovské ulici a dále podchodem u obchodu. Přecházení kolejiště v místě uzavřené lávky je zakázáno. Karvinou trápí odpadky vedle kontejnerů. Třídící hlídky v terénu proto upozorňují obyvatele na správné třídění odpadu, vysvětlují rozdíly mezi jednotlivými komoditami a pomáhají lidem zorientovat se v tom, co kam patří. Součástí akce je taky možnost zapojit se do soutěže. Město Frýdek-Místek odhalilo nové štolprštajny. Celkem je tak na území města už 17 kamenů zmizelých. Připomínají židovské oběti holokaustu, ale také odbojáře. Podrobnosti uslyšíte v reportáži přibližně za 1/4 hodiny.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 16:45 stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. No a v Ostravě se rozjelo pátrání po kamenných lvech. Stály kdysi na průčelí budovy hned vedle obchodního domu Ostravice. Majitel této chátrající budovy, ozdobené velkoformátovou malbou takzvané Ostravské Madony, chystá přestavbu domu do původní podoby. Na nároží chce vrátit i sochy, které zmizely zhruba před čtvrtstoletím. Bez nich by obnova zanedbaného koutu města nebyla kompletní.
1: Pátráme po tom, kde skončili takoví ti lvi, kteří byli úplně na samém vršku, a chceme skutečně tomu domu vrátit co jak možná nejvěrnější podobu.
2: Mluvčí majitele chátrajícího historického domu Jindřich Vaněk popisuje hledání dvou soch. Kamenné šelmy byly na svém místě až do přelomu tisíciletí. Jak se pátrá po lvech? Máte nějaké stopy?
1: No, nemůžu to úplně prozrazovat, to jistě chápete, ale ano, nedošlo k jejich zcizení. Spíše putovali z nějakých archivů uschoven, až se jejich stopa ztrácí. Ale i kdybychom nenašli ty původní, tak máme poměrně věrné fotografie a jsme schopni vyrobit poměrně věrné kopie.
2: Najít a nebo nechat znovu vyrobit lvy, to bude nakonec to nejmenší. Celý dům je ve velmi špatném stavu.
1: Je to bez oken, objekt je částečně zaplísněný a vnitřní vybavení je prostě zničené, takže ano, je to plnohodnotná ruina.
2: Říká Jindřich Vaněk, to nejhezčí nabízí boční zeď s velkoformátovou malbou dívky zvané Ostravská Madona. Ta ale zmizí, na tomto místě totiž vyroste parkovací dům.
1: Dům bude předělán na byty, že v něm vznikne 40 až 50 různě velikých bytů, ale zkrátka standardem pro to, abychom ty byty za cenu, která nám umožní ten dům skutečně kvalitně opravit, prodali, je to, že budou mít parkovací místa.
2: Vysvětluje mluvčí majitele Jindřich Vaněk. Se stavbou parkovacího domu počítá podle primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS i město.
3: A v rámci toho vlastně by celý ten blok, který je dneska de facto brownfield v centru Ostravy, tak vlastně by se celá ta lokalita mohla významně proměnit.
2: O oživení celého náměstí doktora Edvarda Beneše už město s různými investory usiluje desítky let. Obchodní dům Ostravice se už opravy dočkal. Sousední budovu stále chrání sítě, aby kolem jdoucím nespadla na hlavu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, samozřejmě přinášíme zpravodajský přehled v rámci Dne v kraji. Dalších 10 nových štolpersteinů neboli kamenů zmizelých má Frýdek Místek. Jedna z drobných mosazných dlažebních kostek vsazených do chodníku patří i Marii Pietrošové. Ta převáděla válečné uprchlíky i odbojáře přes hory do Polska a za to ji jen pár dnů po narození dcery Mileny nacisté odvezli do koncentračního tábora. Odtud se už nevrátila.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí.
2: Říká Milena Ručková přímo před domem, kde se mladé odbojářce před 86 lety narodila. Svou maminku nikdy nepoznala. O to, že na nově položeném štolpersteinu je jméno Marie Pietrošové, se zasadila i Kateřina Švarcová, členka komise, která před lety hledala místo pro položení kamenu zmizelých ve Frýdku Místku.
3: Je to žena, která byla převaděčka ve velmi útlém věku, protože měla kolem 20 let. Je neuvěřitelné, co ona v té době byla všechno schopná podniknout.
2: Marie Pietrošová převáděla přes Beskydy lidi do tehdejšího Polska.
3: Chodili vlastně z Moravky do komorní lhotky, vždycky si je vyzvedli na Moravce.
2: Právě v odboji potkala i otce své dcery, ten ale zanedlouho odešel do Anglie.
1: Můj otec si ve 46. pro mě přijel, ale babička mě nedala.
2: Vzpomíná Milena Ručková. Právě od babičky se dozvěděla příběh své maminky. Díky historičce Pavle Plaché se paní Milena před 6 lety poprvé setkala i se svými 5 sourozenci ve Velké Británii. Příběhy odvážných lidí, ale i kruté osudy obětí nejen druhé světové války si podle Mileny Ručkové musíme stále připomínat.
1: Protože neumím si představit, že by naše děti a vnoučata zažívali něco takového, jak je teď ve světě. Je to hrozné.
2: Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tři minuty po půl šesté pokračuje Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. A teď je důležité číslo 1300. Jde o počet srážek se zvěří, které nahlásili od října do letošního března řidiči v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z aktuálního zjištění takzvaného Srna indexu. Pročetla ho reportérka Natálie Janišková, která má detaily. Tak Natálie, kde je to nejkritičtější místo v Moravskoslezském kraji?
1: Je to asi 237-metrový úsek u Frýdku Místku na silnici druhé třídy číslo 473, která vede Našenov a tam za to sledované období, jak už si říkal, půl roku od loňského října do letošního března se stalo 10 nehod se zvířaty. K nejvíce takových incidentů nahlásili řidiči právě na Frýdecko-Místecku celkem 298. Druhá příčka patří Novojičínsku a třetí příčka patří Opavsku. A nejméně takových událostí je na Ostravsku.
0: A dá se nějak vypozorovat, kdy je takových nehod nejvíce?
1: Nejkritičtější byly čtvrtky, a to mezi 16. a 17. hodinou, a v jednom dni se vůbec nejvíce nehod se zvěří stalo v regionu 18. listopadu, kdy řidiči nahlásili 20 takových událostí. Čísla to samozřejmě nejsou kompletní, protože vycházejí z nahlášených nehod. U menších zvířat to řidiči často nehlásí. Obecně nejvíce se v policejních statistikách celorepublikově objevují sražené srny.
0: A teď prakticky, co by měli řidiči po střetu se zvěří dělat?
1: Pokud to jde, tak hned samozřejmě umístit varovný trojúhelník. Pokud je někdo zraněný, tak kontaktovat záchranáře a pak policii. Pak je nutné kontaktovat pojišťovnu a udělat si kvůli škodám fotodokumentaci. Lidé by rozhodně neměli se zvířaty manipulovat sami, protože to může být nebezpečné. Manipulace se zvířaty přísluší jen myslivcům, které kontaktují policisté.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. A pojďme do Vrbna pod Pradědem, protože návštěvníky tam vítá před prostorem turistického informačního centra v Jesenické ulici bysta regionální osobnosti Jesenická a vrbenského rodáka Josefa Lováka. Více se o něm od Kateřiny Horské z Infocentra dozvěděla redaktorka Petra Štrimplová.
1: My ho nejprve popíšeme. Je to vlastně taková vyřezávaná bysta, která trůní před turistickým informačním centrem v Jesenické ulici. Kateřina Horská z Infocentra se pokusí společně se mnou Josefa Lováka popsat tak, jak je podobně tady. Takový jako důstojně vypadající pán v klobouku, bratka knírek.
2: Vypadá důstojně, přesně jako v těch pohádkách.
1: Je to Horal?
2: Určitě jo. Když se narodil v Mnichově, tak určitě ano.
1: Mnichov je vlastně místní část Vrbenska?
2: Ano, narodil se tady v místní části Vrbna.
1: No a proč vlastně tady tu bystu nebo tu sochu má?
2: No, je to jako jedna z takových významných osobností Vrbna. Odborník na hornictví a hutnictví.
1: Mm-hmm. On vlastně žil na přelomu století, narodil se v roce 1849, jak lze vyčíst tady z tabulky. Pod jeho bradou zemřel v roce 1911. No a proč my o něm mluvíme? Protože vy máte v Infocentru vlastně publikaci, za kterou on stojí. Ta se jmenuje
2: Průvodce Vrbnem a okolím s kronikou města Vrbna a okolních obcí. A tuhle publikaci on napsal v roce 1888.
1: Mm-hmm.
2: Město ji nechalo přeložit z němčiny.
1: Ano.
2: Dozvíte se tady mimo jiné, že byl literárně činný od konce 80. let 19. století. A on těch publikací napsal mnohem více, jako tady z Jeseníku, které se dají možná ještě v nějakých antikvariátech jako získat a hodně vlastně je těch knih v němčině.
1: A byly to publikace jakoby takové vlastivědné, historické i beletristická jeho činnost?
3: Psal i báje a pověsti.
2: Ano, zbíral. Ano, máte pravdu, my jsme ty knihy hledali vlastně. Oni se opravdu jako dají už těžce sehnat jenom ty antikvariáty, ale psal ty báje a pověsti, jako které se vztahovaly i tady k Jeseníkám.
1: Je to tu i vlastně na té naučné tabuli Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníku, Pradědovy pověsti. Takže to byl takový vlastně písmák místní, který se snažil zachytit tu historii toho Jesenická, Vrbenska. No, jak se prodává tady ten průvodce jeho?
2: Poměrně dobře. Místní si myslím, že ho mají už jako hodně místních, si to koupí, nebo pro někoho, kdo jako se o to Vrbno zajímá a o to okolí, tak ti si to pořídí a turisté občas taky, ti, co mají zájem o historii.
1: A my to teď spojíme, když zalistujete, tak tady je úplně na začátku znak, to je jenom taková věc, která mě zaujala, znak Vrbna. A my bychom ho mohli popsat, protože tam je zvíře, které vy máte i ve znaku Infocentra. A různě se tak interiérem vašeho Infocentra prolíná i v plyšové verzi a podobně. Co to je?
2: Je to liška. Je to liška. My v Infocentru máme vlastně ve znaku maskota Vrbna, což je vrbenský lišák. Toho můžete potkat na některých významných akcích. A liška ve znaku města je už vlastně historicky spolu s horníkem.
1: Mm-hmm.
2: Řekla bych, že vystihuje dokonale jako tento kraj.
1: Takže lišek tu bylo hodně?
2: Lišek je tu hodně.
1: Je tu hodně.
2: Lišek je tu stále hodně, horníků už tolik ne, ale ta historie tady zůstala.
1: Tak vrbenský lišák, Josef Lovák, na kterého natrefíte před informačním centrem a pak samozřejmě spousta lišek, až budete zhánět nějaké turistické informace. Z Vrbna pod Pradědem Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé.

0: Speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Připravena je také předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezké odpoledne přejeme Evě Richterikové z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Evo, jak to aktuálně s počasím vypadá?
1: Tak oblačnosti už máme poměrně málo, nejvíce je v oblasti Jeseníku, tam se vyskytují i velmi slabé přehánky, které se objevovaly během dne, zejména teda v té západní části našeho regionu. No a teploty během dne vystoupaly ojediněle i nad 20 stupňů Celsia a i nyní se pohybují kolem 18-19 stupňů a fouká pouze slabý proměnlivý vítr nebo severních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Že by konečně už jarní květnové počasí. Prozraďte, jak by mělo být v noci a zítra.
1: V noci bude oblačnosti opět ubývat i tam, kde ještě není nějaká je. Většinou by tedy mělo být skoro jasno nebo polojasno a jen ojediněle se kránu vytvoří mlhy a teploty.

0: noci klesnou nejčastěji na 10 až 6 stupňů Celsia, ale v údolí, kde úplně se utiší vítr, se stále ještě mohou objevovat i teploty kolem 4 stupňů Celsia. Jinak vítr povane pouze slabý, proměnlivý, anebo bude právě úplně klidno. Během zítřejšího dne bude ten průběh počasí podobný jako dnes. Ráno bude slunečné, mlhy se budou postupně rozpouštět a v průběhu dne bude přibývat kupovité oblačnosti. V odpoledních hodinách se opět mohou přidat přehánky, výjimečně během zítřejšího dne i bouřka. A takže těch srážek obecně by mělo být o něco více, měly by být četnější a případně v bouřkách i vydatnější. Teploty během zítřejšího dne budou nejčastěji mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 a vítr povane povětšinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, pouze v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: A ještě zmiňte prosím výhled na další dva dny, tedy čtvrtek a pátek.
0: Tak ještě čekejme s přehánkami, jinak to počasí bude opět velice podobné. Teploty během dne stále mezi 18 až 22 stupni Celsia. Už se trochu rozfouká vítr ze severních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V pátek už je šance na přehánky jen velmi malá, ale jinak ten průběh dne bude podobný jako v uplynulé dny. Ráno slunečnější, během dne více oblačnosti a teploty stále mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Informace o počasí a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, tolik dnešní den v kraji a co nás čeká v tom zítřejším po 17. hodině. Můžeme slíbit například návštěvu Evropské základny pro výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Nově je vše nově u Nového Jičína. Také vyrazíme mezi fotbalisty Karviné, kteří se chystají na pravděpodobně nejdůležitější zápas v klubové historii. Zítra je čeká premiéra ve finále Českého poháru, soupeřem bude Jablonec. No a zprostředkujeme i setkání se zbrusunovým robotem, kterého postavili na Vysoké škole báňské. Umí chodit, mluvit a plní jednoduché úkoly. Až se toho naučí více, stane se skladníkem nebo třídičem plechových výrobků. Více zítra ve dni v kraji Českého rozhlasu Ostrava po 17. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Šenově u Nového Jičína se budou vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. V Hlučíně vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Muž ze Slovenska podezřelý z otrávení dětských přesnídávek zůstane ve vyšetřovací vazbě. Zítra bude většinou oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
5: Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
6: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš. Obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
7: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
6: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. V každém bytě je společná kuchyňka, hygienické zázemí a obytné prostory. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboňová, stavba vyšla na 37 milionů korun. 22 milionů získal kraj ze státní dotace.
8: Nová sociální služba je určena lidem od 18 let s diagnózami, jako jsou schizofrenie, psychotické či afektivní poruchy nebo organický psychosyndrom. V chráněném bydlení jsou nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
3: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě. Informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. V dopise vyděrač hrozil možnými útoky v dalších zemích. Svou vinu popírá.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může objevit slabá přehánka. K ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, postupně má oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě v ulici Frýdecká u křížení s ulicí Mostní poblíž čerpací stanice Shell se srazilo osobní auto s cyklistou. Tvoří se tam kolona, počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 18. hodině začíná pravidelná ostravská rozhlasová rodinka. Tak opět budeme vyřizovat vaše přání, které jste do redakce poslali, a dojde také na vaše telefonáty číslo 596 11 22 66. Bude k dispozici. No a pak nás od 6:30 čekají písničkové příběhy, vzpomínky i novinky, které přibírá Milan Kaplan. Tedy pravidelný pořad Folky. Opět se máte na to těšit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A už je připravený první zkaz, a to pro maminku, babičku, prababičku, paní Vlastu Kořenkovou z Oder, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti hlavně zdraví, ať tě život stále baví, také velkou pohodu, užívej si důchodu. Vše nejlepší k tvým krásným narozeninám přejí všichni Kořenci z Jablunkova. No a my rádi posíláme písničku, kterou jste si přáli, do lesíčka na Čekanou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další přání už je připraveno, a to pro Iva Novotného z Frýdku Místku. K tvému dnešnímu svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spousty krásných chvil s rodinou i přáteli. Ať ti nechybí úsměv, dobrá nálada a radost z každého dne. Pozdrav a krásné přání posílají manželka Jana, syn Petr s přítelkyní Luckou, dcera Martina, také Tomášek Honcík a také maminka Marie. My rádi posíláme směs písniček, kterých uslyšíte Petra Kotvalda, Stanislava Hloška i třeba Petru Černockou a další interprety.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A připravený je další vzkaz v ostravské rozhlasové rodince, kterou právě posloucháte. Zahrajte prosím Martěně Fajglové z Ostravy Poruby. Marťo, dnes slavíš krásné 50. narozeniny. A tak ti všichni přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, životní pohodu a spoustu důvodů k úsměvu. Ať tě každý nový den naplňuje radostí, láskou a příjemnými chvílemi s těmi, které máš ráda. 50 je jen číslo, důležité je, že máš kolem sebe lidi, kteří tě mají ze srdce rádi. Krásné narozeninové přání posílají manžel Pavel, dcera Veronika s přítelem Lukášem, syn Martin, maminka Alena, sestra Radka s rodinou a také kamarádky Hanka, Iveta a Marcela. A prosíme, pošlete, pokud jej máte, nový superhit, tedy novou písničku od Heidi Janků, Milé ženy. Samozřejmě, že písničku máme a taky rádi Martině Fajglové z Ostravy Poruby s přáním všeho nejlepšího pošleme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Já se vždycky tady na tohle setkání těším, protože si můžeme popovídat a já můžu říct nějaké věci, které jsem nikde neměl šanci vykládat dál. Dneska třeba Pavle Dobeši, mám tě rád. A budeme dneska vysílat jenom tvoje písničky.
1: Pavel Dobeš oslavil nějaký jubileum nebo narozeniny?
2: Prosím tě, v půlce dubna oslavil velké jubileum. Neříkejme, ty je krasavec, tak neříkejme kolik.
1: Jasně. Ale ty se s
2: Pavlem... Není úplně kulaté, ale je dobré.
1: Ty se s Pavlem Dobešem znáš?
2: Jo, známe se... Jo, hrozně dlouho. Teď, když to začnu počítat, tak se dopracujeme k tomu, kolik je mu roku, takže já bych nechtěl říct, že je mu 77. Já bych to rád utajil nějak. Jo.
1: No ale prosím tě, ty když ho znáš, je to pravda, že už pověsil na hřebík koncertování?
2: No, já jsem se snažil se s ním kontaktovat, několikrát jsem mu nabídl návštěvu, pozval jsem ho na kafe, zaplatil bych ho. Jo. A... Možná by zaplatili dvě kávy, ale Pavel psal, že mu není nějak dobře, takže jsem se nechtěl už dál vtírat. Věřím, že se ještě setkáme, že to není naposled. Je. Budu ještě otravovat, abychom se setkali. Ale tady bych mu chtěl v tomhle pořadu vyseknout poklonu. Víš, všichni znají vlastně z jeho písniček, především tu nejslavnější. Co má dvě slavné. Má dvě super slavné.
1: Teď jsem zvědav, co řekneš, nebo které řekneš, protože já mám pocit, že jich má mnohem víc slavných.
2: Ne, těch nejslavnějších, prosím tě, to je Jarmila.
1: Ano.
2: Něco o lásce.
1: Ano.
2: A potom, až to se mnou sekne. Akorát to zpívá Nohavica a vlastně Nohavice ji dodělal. Udělal. Ne, řekněme si, že Jarek ji udělal skoro celou. Že ten Pavel dal vlastně jenom základní motiv, ve kterým se nebylo, podle legendy, nebylo možné pohnout. A ten Jarek, který byl kreativní, tomu dal jinou podobu. Mám i nějakou nahrávku z pradávna a i později. To se celé měnilo a ta písnička dneska je úžasná. Ale není třeba zamlčovat to, že ten původní impuls je z té dílny Pavla Dobeše. Z hlavy. Tak, hlava je asi přesnější. Nebo možná má v hlavě dílnu. No, takže půjďme si na začátek tu Jarmilu.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych v pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o dvě hodiny. Na stole sklenice, smít slyšet zložnice, před síní stojí pánské střevice. Vytahuji zaktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmil, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda? Není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
4: Tak to byla slavná Jarmila, slavná písnička tedy Pavla Dobeše. Těch nahrávek Jarmily asi existuje víc. On je taky hrál tady u nás v Českém rozhlase Ostrava ve studiu S1, ale tato je z folkového kolotoče, Milane, je to tak?
2: Je to z posledního folkového kolotoče v Ostravě. Rozhlas Ostrava si tam udělal svoje improvizované studio a tohle je jedna z těch prvních lepších nahrávek Jarmily, která existuje.
4: A je to rok 83.
2: Ano, 83. Tak všimně si toho mladého hlasu. Jo? Ten takový dětský hlas ještě.
4: No když jsme u té Jarmily, jak to vidíš ty, Pavel Dobeš, vztah k ženám?
2: Láska. Mm. Vždycky, jako Pavel byl vždycky obdivovaný. Možná jsme mu mohli závidět, jo. Ale jak to bylo s těma ženama, to třeba tak teďka pustíme písničku, kde poslouchejte pozorně. Uvnitř té písničky je dialog, vlastně skrytý dialog mezi některou z těch žen a Pavlem. Tahle věc se jmenuje Utah.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky a kořalové. Když jsme spolu, lásko moje,

věži stěny panelové. Ty mě strčíš do přihrádky srát.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky?

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

0: Tak to bylo z alba Něco o Americe, samozřejmě Pavel Dobeš. Teď je tady písnička, kterou ty už si dneska zmínil, Milane, a pro mnohé to možná bylo překvapení, protože ji prostě znají jako píseň Jarka Nohavici.
1: Ona vlastně ve skutečnosti tou písní Jarka Nohavici je, on ji udělal, on ji dal tvar, on ji rozšířil, on ji dal kouzlo a tak dále, ale je jako vzpomenout si ten motiv, ten základ. Tady byl ten Pavel neuvěřitelný. On přinášel nové pohledy, nové věci. Já potom, takže jako, jo, chtěl bych tu písničku nevzít Jarkovi, naopak vyseknout jemu poklonu, ale upozornit na tu zvláštnost, že tyhle bláznoviny jsou z Pavlovy hlavy.

Některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak...

No a teďka bych ještě takovou zvláštnost. Když se konal nějaký koncert na podporu Pepi Štrejchla, někteří místní tomu říkali desátý folkový kolotoč, já jsem se bránil, protože to mělo úplně jinou podobu a všechno, a tak jsem zuřil, to neříkají. A bylo to v Zábřeském kulturáku a tam jsme se sešli, abychom pozbírali peníze, protože Pepa Štrejchl jako dobrý muzikant, kámoš, dostal tehdy mrtvičku a měl problémy s hraním, a protože neodváděl úplně správně všechno zdravotní pojištění, tak bylo tom dost blbě. Tak jsme se všichni snažili mu nějakým způsobem pomoct, i ten výstup z toho koncertu, to, co se tam vybralo, jsme mu dávali a každý jsme nějak pomáhali, jak to šlo. A Pavel tehdy k tomu přistoupil úplně zvláštně. On natočil celé CDčko z Štrejchlových písniček, z Pepových bych měl říct. A není to špatné. Je to, nikdo to pořádně nezná, to CDčko, jmenuje se K svátku a je milé.

kříž a srdce padají v rohu.

0: Takže Pavel Dobeš hrál a zpíval, ale ta písnička byla Pepi Štrajchla, jak si to před chvilkou vysvětloval, Milane. Dejme si ještě jednu z toho alba.
1: Hele, já, na tom albu je minimálně 5 zajímavých věcí. Já jsem si nikdy nemyslel, že by ty písničky Pepi Štrajchla mohl s lehkostí zpívat někdo jiný a dát jim nějaký jiný život. To mi připadlo, že to snad ani nejde. Ale v případě Miláčku, s tebou je mi tak akorát. Už jsem to slyšel dokonce i od jiných a tady od toho Pavla je mi to milé.

panáčku s tebou. Je mi tak akorát. Cesta se táhne, jednou vedro, jednou chlad. Když osud mávne, mám někdy hlad. Ale miláčku s tebou, je mi tak akorát.

0: mezi štreky, až půjdeš spát, budu na věky na tebe vzpomínat. Ale miláčku, s tebou bylo mi tak akorát.
1: Dnešní díl pořadu Folky Českého rozhlasu Ostrava věnujeme Pavlu Dobešovi. A ty, když se je vyjmenovával, ty jeho obrovské hity, tak mě tam trošku chyběly některé, jako Zapomenutý trumf nebo Blažek, ale jmenoval si tam zcela určitě tu, kterou si teď zahrajeme, Něco o lásce. Pro mě, víš co, já jsem vždycky toho Pavla Dobeše kdysi vnímal, že on dělá tu legraci. Tahle ta písnička je ale úplně jiná.
2: Hele, tam jsou takové zvláštní obraty, všimni si toho. Pantofle pod pohovku. Mm-hmm. Takové, které se ti vrjou, vypálí se ti do hlavy. Jo, on je originál. Tak ne, že byl. Promiň, Pavle. Pavel Dobeš, tohle bylo na jeho poctu.

stříbrná řeka a za ní kde si stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

inženýři lámou její kód. Po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaj, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec

potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu. Jena si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto. Kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opusťte dům, fíku si rozdejte sousedům. Nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge susen amensa lačira te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellerovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: A stále posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit. Že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah, já tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila.
3: Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Silvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
4: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
5: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále,
6: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
7: Je 15 let.
1: Jseš na místě, kde trpěli Romové. Jseš tady poprvé?
7: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
7: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, jim to strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
7: Jako někteří, jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
6: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modrý jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožní a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a skupí semky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co by tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných. Ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokorný, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle. Já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No, ježišmarja.

0: A mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký. A i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení. A jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
1: Toho přesvědčilo.
0: Asi jo.
1: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
0: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přitom ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
1: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
0: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
1: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
0: Provedu.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného Kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je Kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam to tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je

0: to den předem vlastně.
1: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
0: Teď jsem někde četl.
1: Také tančíte, vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
0: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
1: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
0: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
1: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
0: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagvantofy, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagvan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milují tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
1: A potlesk, ne?
0: A potlesk, ale ten smích. Když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo.
1: To zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. A vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a i tolik míst, který já jsem jako objevil, a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád. Člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude. A to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedá.

0: A to je, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna. Vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát. V Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku pak

0: odpoledne a z počátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatland Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time, Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém v pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Carrie Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Toma Tyhola Dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christoffersono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Janeo Cash Rozan, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžili na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willie Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willie střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce se požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí na Hané. Na kilometru 250.

0: 54 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, co se napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí takový francouzský gužerí, se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tichonu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň.
6: Ano. My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď. A my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Ivuška říká, já jich chci hodně, a pan, no jasně, dej mi 6. Tak, a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle, já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, a já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
7: Dobrý den, paní Higginsová. Kulíbám, madam.
8: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik se jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
8: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
8: Já.
7: Plukovník Pickering.
9: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
9: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
8: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
9: Dobrý den, slečna Doolittleová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová. Těší mě, madam.
10: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
10: Můj syn Freddy.
7: Těší mě.
8: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
9: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
8: Pardon.
10: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
10: Sejmul? Co to znamená?
9: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
10: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlovat.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
10: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová. Naschledanou, pane plukovníku.
9: Naschledanou, slečno Doolittlová.
8: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
7: Pěšky, dobrčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další z tváří i Ivy Andrewové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Janžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Piškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
5: Ta vymajzla jak po mejdle.
6: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
6: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
6: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: tě, čukni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co to jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Koze.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande grugu. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se ze sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, už rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě, ne, čučky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: Vycuč, na tě nepovím. No vím, to máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
1: Do horor.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertu, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemeno. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadjiné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kde? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Ne,
3: ano. No, tak pa.
4: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě.

0: jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představí, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnější?
1: Ano, ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli ano? zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ano? ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka a abstinenta?
0: Ano, myslím, že takového něco říkala.
1: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano. Oh, no,
0: a tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím. No jo.
0: No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
1: No jo, víte, co uděláme to tak?

0: tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, já nejsem na nasledanou.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas, ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: 21. hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostředí.

0: Mm-hmm, ne. Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: A jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako, jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to v něčem dobré, ale v něčem je to prostě takové,
0: ono to jednou spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako, no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano.
1: No,
0: Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím nějak
0: víte, jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako prostě jako to bylo jako něco jako už víme co, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo. Třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychouša. Jako, ne, vážně, jako, tak, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vlastně vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no, jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba 4 mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.

0: pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No, prosím.
0: Paní?

0: paní Zuzana z Pardubic.
1: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
0: Ano, znám. No, víte, já jsem bývala učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být. Uh-huh. Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybaveni.
1: Paní Zuzanko, mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
0: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
1: Tak zkuste dát příklad, někdy, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
0: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď ticho, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
1: No, to jsem překvapená. No, to tomu rozumím,
0: to
1: ale my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a takové zkušenosti teda vůbec nemám, no tak vidíte to. V čem
0: já
1: to
0: nevím.
1: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
0: já nevím.
1: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
0: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
1: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
0: No.
1: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
0: takhle,
1: to
0: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u vohničky s buštama. Je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti.

0: děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy, někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mě to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak jiná, ale ta, co jde, já moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, i když dneska je
1: Zuzanko,
0: toho
1: málo. Možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
0: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
1: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
0: dobrou noc,
1: zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
1: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbeny nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panelu, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali, nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole, nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte? Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo, ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já

0: jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku a taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
1: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
0: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
1: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal toho o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmyšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude.
0: Mm-hmm.
1: Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: Mi už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s tím si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jít na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: mm-hmm, tak odložíte tak, návštěvu, no vidíte.
1: Že jsem
0: to
1: odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barvoříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval jsem na pionýrské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říká některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit, vás poslouchá celý večer, a že tam probíhaly nějaké hlázení, že tam ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém, to neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách, a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat těm žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já vás,
0: Anička.
2: Paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: Zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnul a vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, abyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se to poslouchalo
2: ale
0: a máte takový
2: opravdu,
0: zdravý.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keč Prýdě Láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. A co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mi tě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprně a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou sdílení.
1: Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré tedy. Je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem anebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna později, když mají stras, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou. Třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné.
1: Tak, s tím víte, světem. Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně. Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě. Protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí: on váš tatínek se zajímá o historii nějak? A ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku, něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už. Umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny. 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi. A ona v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt si to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechal si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitele zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, který jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě Já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že

0: i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem. Mějda, trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jo, asi možný. Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění.

0: je s námi.
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když ho právě slyšela, já říkám, proč to odsuzuji? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak. Takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko takový to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to prostě je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhýho zase neznajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký. A hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že skepticky, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného, to budou dělat maximum. Ale v tom momentě, jak máš sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože máme možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuji i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji. Přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je od vás velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle
0: na jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. A prostě vnímám ten posun, o kterém byste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře číslo jedna. Vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotovětnavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten demagogický, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběru. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Už musím dokonce 14. května, 13. 16. Jo, ale ta konference probíhala loni ve sněmovně. A byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
0: Jej Danánky, teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 metrů.
500-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a za bouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finiš strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika 10 metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední 10 metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy

0: kdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na pětce v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na pětce neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Rajfem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na. Ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek.

0: olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrhl pásku.
1: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
2: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem 300 a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani 0,1 vteřiny.
3: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta jogging, co

0: To byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťaty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
1: A později
0: Protože
1: rekreační
0: já
1: běžky.
0: jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má. Že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně, bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně. Zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
2: to
0: nakonec. No.
2: Na mě, co se koukáte
0: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
2: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sprt pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumný.
1: Emile, ty jsi ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepl vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty jsi jednou toho psa doslova zničil.
3: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu napití a hotovo. A ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne. A on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 kilometry do lesa, tam byla 400-metrová rovinka travnatá. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam jsem zhodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a Pec jsem to pálkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů. Jenom 350 na boveček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel. On už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky. Já říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybělo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žradlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělá, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisl jsem tempu. No a...
1: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
0: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma.
3: Skočil,
0: a Ťopek naraz se otočil
3: a hr za ním.
0: A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
3: A ty jezeru a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním, já jsem to padl.
0: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
3: A teď, ale my, já
0: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč, od něho kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupak a Ťopek zrovna byl na dvorku.
3: Ten pes je venku a nevěle zase celý den.
0: A nevěle se, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
4: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.